řekni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

v noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel a on nikdy

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
1: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní ano, sály.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný.
1: Mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
4: jsem
1: farářka,
4: z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: No. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo
4: Doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: Co zkoušíte a čekáte, Správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, Tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A to se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy si vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční. Ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium, a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší. Ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky?
3: Nebo ne.

0: jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
1: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z boží vůle. No, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Aaronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede. Aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který se jmenuje Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
0: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra, já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet, rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vypet Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. S tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No, varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Vericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
2: Dobrý den.
1: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat a on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova. Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystaná do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tady nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? A tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Předpokládám, to byl svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě reci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zelotý. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přeji bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofonu.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade přes padem je kousek.
2: No vida.
4: No on má, ale já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a ještě najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: To jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Bude totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No. Jo. Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnou.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to smysl.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupovala. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo

0: Nikdo
1: tady
0: na
1: je
0: cestě.
1: Marcel, dobrý den.
0: Marceli, v autě?
1: Ano.
0: Dobře. Na cestě kam? Domů.
1: Na cestě z práce domů.
0: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
1: Já myslím, že 76.
0: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
2: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76. Mně to stačilo.
0: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
1: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
0: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přidalo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
2: Ne, já jsem to nenapsala, chrýpámu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
0: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
2: Asi předevčí.
0: Tak teď si dáme takhle ze záznam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dnes?

0: dneska problém, přislouhujte.
1: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
0: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
1: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
0: A aplikovat na to naši, pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme několik takových názorů úplně blbých.
1: Ano.
0: Tak jeden z nich může být prima.
1: Ano, ano, ano.
0: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
1: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
0: Naopak, když je všecko chytrý.
1: Třeba řekněme...
0: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
1: Potvrdit.
0: No, si... potvrdit.
1: Ano, jistě, no tak to je...
0: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
1: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
0: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
1: Ano.
0: No a čím je víc těch potvrzení, víte,
1: ano, čím
0: tak
1: je...
0: tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
1: Ano, ano, ano.
0: Nebo čím víc je něco pravda, tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte.
1: No tak to je jako...
0: To někde dělají taky, víte?
1: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
0: Lidi jsou všelijaký, no.
1: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak
0: ono to je totiž, taky dost nekrásný.
1: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
0: ano.
1: A co drží za pravidlo,
0: ano,
1: že?
0: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
1: Ano.
0: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte, no, tak se vám nemůže utrhnout.
1: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží na, také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
0: Ano,
1: že?
0: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo,
1: ano.
0: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
1: jsou, jako jsou pravidlem. Jaksi.
0: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
1: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
0: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi, ano. Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
1: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
0: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
1: Ano.
0: Prosím.
1: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
0: to
1: dost
0: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
1: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
0: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
1: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
0: ano.
1: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
0: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
1: Ano.
0: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
1: Protože to je taková výjimka...
0: Výjimka z toho souvisení.
1: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
0: Ještě více... A ještě
1: více
0: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
1: Ano.
0: Děkuji.
1: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
0: Těšilo mě.
1: Skutečně dneska se to...
0: Dneska se to, že jo,
1: děkuji
0: víte.
1: Vám, prosím,
0: no, vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
2: Rozhlasová věc, tedy Josef Hnumas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si Petro někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
3: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
2: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
3: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme
2: no, tady,
3: dělali.
2: Tady scénář taky moc není, tady si
3: no,
2: sestavíme seznam.
3: No ale máš
2: seznam,
3: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
2: Ale,
3: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
2: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
3: To jsme dělali asi rok, to jsem si hezký. Vymyslela. Protože nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
2: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
3: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
2: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
3: Ano, ano.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Horvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David znovu. Já bych si strašně přál Horvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám
4: děkuji.
5: Domů potečku.
4: Máte jo, sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, paní Soňa z Volšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych si taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Horvínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale?
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
8: Hurvajs.
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, samo sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí. No. Mm. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale já jsem byl na Hrvínkovi jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro. Večerníček se miloval i s Pejbou Mazurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Mm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
3: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
5: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
5: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
6: Já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
7: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka.
6: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, abych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
8: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kocianova len tak pri gitare ako pri vatre.
9: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má u jedobu zde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa narazej strom. Načiň sa smelej, začni, a že ma budeš mať, si začni dlho starosti.
0: Humoriáda.
1: Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí 4, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Harvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petr. Gratulujeme, ale ty zbývající 3 mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nejméně 1500 věřících se zúčastnilo děkovné mše v rodišti Jana Buly. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, snižovat se začne až v roce 2027. Pardubice snížily stav finálové série Národní basketbalové ligy na 1-2 na zápasy. Doma porazili Nymburk. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Lukov na Třebíčsku děkovnou mší oslavil blahořečení Jana Buly. Ten byl blahoslaveným prohlášeným v sobotu spolu s dalším knězem a obětí babických procesů v 50. letech Václavem Drbolou. Do Lukova na mši podle farnosti přišlo v neděli nejméně 1500 lidí.
3: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
4: Říká mi Petr Václave.
5: Teď jedeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak.
4: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
6: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku.
4: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ní bude možné až v dalších letech.
7: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
8: Kdybychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
7: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
9: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
7: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zveřejnila předběžné výsledky. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Proruská aliance Silná Arménie je druhá s necelými 22%. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška.
0: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Finálová série na 4 vítězství pokračuje dnes od 18 hodin čtvrtým zápasem.
0: Počasí.
2: V Jihlavě teď mají 7 stupňů, v Černovicích a Vatíně 8. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpomalte na 162. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno u Velké Býteše. Na vozovce tam leží kusy roztrhané pneumatiky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Pátá hodina, čtvrtá minuta, jsme na prahu nového pracovního týdne. Je pondělí, je 8. června, svátek má Medard. Asi nemusím připomínat pranostiku, Medardova kápě 40 dní kape. Je také světový den oceánů, kdo slaví narozeniny, moderátorka a bývalá televizní hlasatelka paní Marie Redková a kulaté 70. narozeniny, herec Lukáš Vaculík, tomu je dnes 64, tak všem oslavencům samozřejmě blahopřejeme a přejeme pohodový týden.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Hvězda 70. a 80. let, velšská zpěvačka Bonnie Tyler, má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: To byla skupina Duran Duran, tato britská hudební legenda vystoupí už 24. června v pražské O2 aréně.
1: Počasí.
0: Je pondělí, je 8. června, na Vysočině dnes čekáme skoro jasno až polojasno, s teplotami od 25 do 28 stupňů Celsia, přidá se slabý proměnlivý vítr. Tak taková je aktuální předpověď počasí na dnešní den. Ještě se v rychlosti podíváme na teploty v kraji Vysočina. V tuto chvíli máte 7 stupňů Celsia v Jihlavě, v Bystřici nad Pernštejnem, 8 stupňů hlásí Havlíčkův Brod, 10 stupňů Celsia máte právě teď v Dukovanech, 11 stupňů v Košeticích.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jaký je ideální energetický mix pro Českou republiku? A co jaderná energie? Je bezpečná? Kam s jaderným vyhořelým palivem? Nehrozí nám Černobyl nebo Fukushima? O tom všem si budu dnes po 11. hodině povídat s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: No já jsem v lese o víkendu byl a bylo tam fajn, já mám rád procházky v lese. Tak to byl Pokáč, písnička v lese v 5.23 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Pokud jste dlouho nebyli v kině a chcete jít do kina, tak pro vás dnes ráno budu mít dvě vstupenky na nový český film Nečekané léto. Je to projekce pro seniory v jihlavském Cinestaru, ta se uskuteční už tento čtvrtek v 10 hodin dopoledne, tak pokud třeba rádi kempujete, tak je tento film určen vyloženě pro vás. Pokud vám bylo více než 60 let, tak se můžete zúčastnit soutěže. Uděláme to tak, že vám pustím ukázku z jednoho filmu. Vy mi řeknete, co to je za film, no a pak už vyhrajete dvě vstupenky na film Nečekané léto v jihlavském Cinestaru ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Tak nás laďte. Já bych

Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Breathless drive.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Jednat má o koordinaci zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání zúčastnit, vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za 2 týdny. Pavel připouští i právní kroky. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítává. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Silnicí mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku řidiči ode dneška neprojedou. Úsek dlouhý 3 km hlavního tahu mezi Letčí nad Sázavou a Humpolcem je uzavřený. Uzavírka platí do 28. června. Dělníci tam opraví vozovku. Dnes je Světový den oceánů. Jeho cílem je především zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první Grand Slamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 115. kilometrem na úrovni Měšína. Jezdí se tam pouze 2 jízdními pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Vyndat mládě s ostrým zobákem a drápy z hnízda v 30-metrové výšce, spustit ho ve vaku dolů a pak mu nasadit na nohy 2 identifikační kroužky. Právě tak zhruba vypadá proces kroužkování orlů mořských, kteří se před několika týdny vylíhli na Třeboňsku. My se tam v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli vypravíme. Teď je 5.33, přejeme vám krásné pondělí.

0: Probouzel vás Václav Neskář s písničkou Láska má. Máme 5.39, přejeme pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost hnízd jenom třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování je jasné, že orlých mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
1: Kolik je jich tam, Ondro?
2: Arborista, už se nachází teda pod hnízdem. V výšce zhruba 30 metrů.
3: K hnízdišti mořských orlů nedaleko Stráže nad Nežárkou na Třeboňsku jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
2: Kdy mláďata hlásí?
3: Máme tak trochu asi štěstí, protože nikdo tam nebyl z dospělců.
2: Ano, letos je takový zajímavý rok, že ty dospělí ptáci nejsou u těch hnízd přímo, většinou bývají u hnízd a ty mláďata dá si dozorujou do velikosti těch 5-7 týdnů. Je tam většinou samice, aby se mu právě něco nestalo, nebo nějaký jiný predátor, aby ho nesežral na večír vír anebo jestřáb. Teďka už nám jedou dolů mláďata.
1: Dobrý.
2: První mládě orla mořského, to vypadá i podle velikosti jako by samička. V tomto orlově zhruba nějakých 5-6 týdnů. Zhruba za dalších 5 týdnů bude opouštět hnízdo.
3: Jakub nás teď malého orla okroužkuje.
2: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. Na každém tom kroužku je specifický kód. Už ten pták bude navždy monitorován.
3: Netrvalo to dlouho?
2: To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav. Okroužkujeme, zapíšeme si všechny ty věci, co s tím souvisí.
1: Hotovo. Ondro, já ti je tam teďka zacvaknu. A můžem.
3: K hnízdišti mořských orlů se s námi vydal také zoolog agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudrt. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
4: Hnízdní populace orlů mořských na Třeboňsku mírně narůstá. Při prvních sčítáních v 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce však už bylo obsazených hnízd 20.
3: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
2: Letos budeme kroužkovat zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Početnost se každoročně mění z důvodu i dohledání těch hnízd, které je velmi složité.
3: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Z Třeboňska Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme krásné pondělní ráno. Makovičky za chvíli budou řešit naprosto zásadní věc. A sice, jestli má být rohlík rovný, anebo zatočený.
1: Počasí.
0: Co se týká počasí v kraji Vysočina, tak dnes v pondělí 8. června čekáme na Vysočině skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů Celsia.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: Divokej byl a čmelák, za chvíli Pavel Bobek, víc nehledám. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vítám makovičky.
1: Makovičky.
2: Jak se dělá rohlík?
3: Těsto, že ho uděláš do takové roličky, kde není díra, pak to dáš do trouby.
4: My s mamkou nakupujeme rohlík místo vaření.
5: Uděláš placku a pak ji zluluješ.
2: A jak udělám těsto?
5: Z vajíček a z mouky. Nasypeš tam mouku a pak přidáš vajíčko a pak ještě, aby to bylo ten rohlík slanej, tak si myslím, že se tam dává sůl.
2: A rohlík má být zatočený anebo rovný?
6: Zatočený. Asi ten rovný.
7: Já jsem viděl jenom zatočený.
3: Mě chutná i ten sladký zatočený, i ten čerstvý nesladký rovný.
5: Chutnají mi oba dva.
2: S čím máte nejradši rohlík?
3: S nutelou.
7: Já si k tomu dávám pomazánkový máslo se šunkou anebo slaninu. S lobeckým salámem.
5: Šunku.
8: Rohlík s paštikou.
0: A pokud vy teď 8 minut před 6 hodinou snídáte, přejeme dobrou chuť.
1: Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka uzavřela dva přejezdy. V Sazenicích Vinéré vymířící do Česka letos testy poprvé odhalili agresivnější typ nemoci zlaté žloutnutí. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Železniční přejezd u Pily v Černovicích je dočasně uzavřený. Je jedním ze dvou na trati úzkokolejky, kterým aktuálně neprojedou auta. Druhý je v městském lese u Jindřichova Hradce. Podle majitele společnosti Gepard Express Alberta Fikáčka je černovický přejezd nebezpečný a nevyhovuje předpisům.
3: Tak došlo k dočasnému omezení na přejezdu v Černovicích, který je polním přejezdem, a to kvůli hodně špatným rozhledům, a ten přejezd vyloženě hazardoval s lidskými životy. Nicméně je přístupný nyní jako přechod.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka má na zhruba 70 kilometrech trati přes 130 přejezdů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři je nařídili zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje to mluvčí Petra Hrabáčková.
4: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlinolékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
2: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů. Tamní a indonéské úřady vydali výstrahu před tsunami. Filipínská seismologická agentura vyzvala obyvatele některých pobřežních oblastí, aby se okamžitě evakuovali do vyšších poloh. Vědci očekávají vlny o 1 metr vyšší, než je běžné. Z místa zatím úřady nehlásí žádné oběti. Podle policie mají ale některé budovy praskliny. Sport. Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něho. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
5: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
2: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 8 stupňů, v Dukovanech 11. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Začíná uzavírka silnice 130 mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku. Objízdná trasa je vedená přes Humpolec a Světlou nad Sázavou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přejeme vám krásné pondělní ráno, je 8. června 6.04. Příbuzný Jana Buly nejdříve nesouhlasil, aby se jeho proces blahořečení spojil s dalším umučeným knězem Václavem Drbolou. Pak se i život jeho rodiny spojil s Drbolovými a o víkendu se mohl radovat, že po 20 letech jsou oběti babických procesů mezi blahoslavenými. My se k této události po 6:45 vrátíme.
6: Dobré ráno.

0: 16. hodina 12. minuta, je pondělí 8. června. Po 13. hodině se v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, ozve tato znělka.
1: Osobnosti Česka.
0: Ano, pořad Osobnosti Česka je novinkou ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Naďa Konvalinková.
2: To jsou prostě bulvární média. Bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no, paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no, já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
2: Co mi je.
3: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si na Českém rozhlasu Vysočina můžete poslechnout dnes po 13. hodině, kdy za Oskarem Hessem přijde herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška, Eldorado v 6.17, za chvíli Lucie Bílá v okurky, anebo Michal Tučný slámu v botách nosím.
1: Počasí.
0: Je pondělí a 8. června, dnes na Vysočině čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jaký je ideální energetický mix pro Českou republiku? A co jaderná energie? Je bezpečná? Kam s jaderným vyhořelým palivem? Nehrozí nám Černobyl nebo Fukushima? O tom všem si budu dnes po 11. hodině povídat s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: To byla Lucie Bílá a v Okurky v 6.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Více než 15 stovek lidí se v Lukově v neděli sešlo na děkovnou mši za blahoslavené Jana Bulu a Václava Drbolu. Vesnice u Moravských Budějovic má asi 400 obyvatel. Narodil se tam ale jeden z mučených a popravených kněží, Jan Bula. Oslavit konec více než 20 let trvajícího procesu beatifikace mohli i jeho příbuzní.
1: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
2: Manželé Václavkovi jsou z obou stran spízněni s Janem Bulou. Říká mi Petr Václave.
1: Když se pak spojili ty dva příběhy, Jan Bula, Václav Drbola, do jednoho procesu, tak nám to, bylo to v roce 2011 a nám to tak nějak vadilo a pak se nám narodil poslední náš syn Martin a on vlastně se narodil v roce 2012 v den 100 roku od narození Václava Drboli.
3: Na den.
1: Potom se propojili ty naše životy s těma starovičkama, s rodinou Václava Drboli.
4: Oni jsou ti nejaktivnější v tom, protože oni s manželkou pořádají ty poutě, byli u začátku těch poutí.
2: Vyzdvihuje manžela Václavkovi místní farář Miloš Mičánek.
5: Máme připraveno 15 řízků. Je nás tady podle rozdaných programů víc jak 1500. Na výdej jednoho řízku stačí 6 vteřin.

0: Na závěr bohoslužby ještě zní oslavná píseň na zdejšího rodáka Jana Bulu.
1: Teď jedeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zářek stečí.
0: Vidím vás teď odcházet s řízkem. Pan farář mluvil o 6 vteřinách. Vyšlo to?
2: Vyšlo. Já myslím, že to bylo tak za 3 vteřiny.
0: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
2: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku, takže budu svěřovat tady ten úmysl.
0: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Moravskobudějovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám krásné ráno, jsou tu krátké zprávy a Jaromír Kulhánek. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do zdravotnictví by mohlo příští rok přitéct 124 miliard korun víc.

0: Ze státního rozpočtu navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná valorizace. Stát letos platí za státní pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají a označují ho za stabilizační krok. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Na programu je výslech bývalých členů dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Přestěhovat radnici chtějí v Bohdalově na Žďársku. Úřad teď sídlí v mateřské škole, odkud by se přesunul do chystaného obecního domu v centru, pro který už má městy s vypracovanou studii. Nahradí už nevyhovující objekt bývalé školy, který později sloužil i jako restaurace s byty. Podle bezpartijního starosty Arnošta Judy by v novém domě vznikly kromě úřadu i knihovna a prostory pro společenské akce. Čínský prezident Xi dnes začíná dvoudenní státní návštěvu Severní Koreje. Před cestou prohlásil, že posílení vztahů s KLDR je důležitou politikou Pekingu. Obě země chtějí podle něj bojovat proti hegemonii nebo pokusům o oživení militarismu, které ohrožují regionální bezpečnost. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix s triumfem v páté velké ceně za sebou. Zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari, třetí dojel Francouz Hadiar z Red Bullu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte na silnici 38 mezi Jihlavou a Želetavou. Budete tam míjet pomalu jedoucí stroj silničářů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V archeoparku ve Všesterech u Hradce Králové postavili archeologové repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku staré přes 7300 let. Při práci se používaly výhradně kopie pravěkých kamenných nástrojů, líkové provázky a původní postupy. V reportáži za chvíli uslyšíte, jak náročné bylo opracovat dřevo, stejně jako to dělali první zemědělci na našem území. Teď je 6.33, hladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám krásné pondělí.

0: V archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku stojí replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Archeologové ji postavili podle nálezu starého více než 7300 let. Pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
1: Na té celé technologii jsou náročné tři věci. Jednou z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a kolega tu náročnější práci, a to je cekání té drážky.
2: Návštěvníci archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamenné opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Je to jako když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
2: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
1: My jsme pracovali 37 hodin na téhleté práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
3: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 centimetrů. To znamená, něco čouhá nad zem a něco je ještě jako kdyby pod úrovní toho dna.
2: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
3: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
2: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: byla skupina Bee Gees ve 6:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Rozjíždíme nový pracovní týden. Jaké počasí panuje na Vysočině právě teď?
2: Tak máme teďka malou oblačnost, teploty se nám nejčastěji pohybují od 10 do 13 stupňů, vítr ten vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: S jakým počasím máme počítat v průběhu dne?
2: Tak dneska nás čeká malá oblačnost, jasno až polojasno, tam až potom k večeru nám začne postupně od západu přibývat oblačnost, ta by měla být teda ze začátku většinou průsvitná, ty nejvyšší teploty očekáváme od 24 do 27 stupňů, pár nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a na večer se nám potom začne měnit na jihovýchodní.
0: Jaké počasí nám nabídnete zítra?
2: Tak zítra už čekáme spíše velkou oblačnost, tam potom od západu až jihozápadu s přeháňkami nebo občasným deštěm, lokálně se mohou vyskytnout i bouřky, výjimečně můžou být i takové výraznější a večera v noci by nám postupně mělo začít srážek ubývat, ty nejnižší teploty od 16 do 13 stupňů, ty nejvyšší od 20 do 23 stupňů, ale na jihovýchodě a východě kraje tam ještě místy ty teploty mohou vystoupat i na hodnoty kolem 24 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr ze začátku slabý, proměnlivý nebo jižních směrů do 15 km za hodinu a k ránu se nám potom od západu začne měnit na mírný západní až severozápadní do 20 km za hodinu a v bouřkách a při přechodu fronty nám přechodně potom zesílí.
0: To předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.

0: Vládo, řekni fór.
1: Přiběhla paní na policii a křičí už ze zdálky. Prosím vás, mě znásilnilo 12 chlapů.
2: Uklidněte se, paní.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Žáci Hlavské základní školy Havlíčkova se učí v náhradních prostorách a budou mít delší prázdniny. Pardubice snížili stav finálové série Národní basketbalové ligy na 1-2 na zápasy. Doma porazili Nymburk. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až pondělí 22. června.
3: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
2: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Začala oprava základní školy Havlíčkova v Jihlavě. Žáci proto musí docházet do jiných škol a druhý stupeň se učí v bývalém domě dětí a mládeže. Podobně tomu bude i v září a říjnu. Práce zasáhnou sice i do dalších měsíců, podle vedení školy už by ale neměli narušit výuku. Současně budou mít žáci delší prázdniny, říká to ředitel školy Radim Foyt.
4: My máme změnu v organizaci školního roku, končíme o týden dřív než normální školy, to znamená 19. června my máme ukončení školního roku a začínáme o týden díl, to znamená 7. září.
2: Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinjan oznámil vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zveřejnila předběžné výsledky. Podle nich proevropská Občanská smlouva získala 54% hlasů. Pro Ruská aliance Silná Arménie je druhá s necelými 22%. Očekává se, že ústřední volební komise oznámí oficiální výsledky hlasování během dneška. Sport. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím utkání ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. V sérii tak snížili na 1-2 na zápasy. Trestným hodem 2,5 sekundy před koncem o tom rozhodl Američan Joe Bryant. Finálová série na 4 vítězství pokračuje dnes od 18 hodin čtvrtým zápasem.
0: Počasí.
2: V Třebíči Hubenově teď mají 8 stupňů, v Telči 12. Očekáváme jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 115. kilometrem na úrovni Měšína. Jezdí se tam pouze dvěma jízdními pruhy.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
2: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, Český rozhlas Vysočina vás zve do kina. Ve čtvrtek bude jihlavský Cinestar pořádat seniorskou projekci. 10 hodin dopoledne nabídne nový český film Nečekané léto, ve kterém hraje třeba Barbora Poláková, taky Linda Rybová, Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček a spousta dalších. Pokud milujete kempování, je to film vyloženě pro vás, tak jestli chcete i dvě vstupenky zadarmo, bylo vám 60 a více let, tak si o něm můžete zavolat a to už v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Teď 4 minuty po 7 hodině hrajeme písničky, které nestárnou, jsou tu Rangers a Škatule.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Marie Rotrová, taky Karel Černoch, pár slov, pár kroků, pár gest v 70 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Moderátorka a bývalá televizní hlasatelka paní Marie Redková dnes slaví kulaté 70. narozeniny. Tak jí přejeme hodně zdraví a samozřejmě, ať se jí daří v její profesi.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti. Doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám, krásně to skutil 1-0.
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Hvězda 70. a 80. let, velšská zpěvačka Bonnie Tyler, má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný

0: Dva přejezdy na tratích Jindřichohradecké úzkokolejky jsou teď neprůjezdné. Auta se jimi na druhou stranu nedostanou u Černovic ani u Jindřichova Hradce. Proč bylo nutné je uzavřít, to vám na Českém rozhlasu Vysočina řekneme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Co se týká pondělního počasí v kraji Vysočina, dnes v pondělí 8. června čekáme skoro jasno až polojasno. Teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia a přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Jaký je ideální energetický mix pro Českou republiku? A co jaderná energie? Je bezpečná? Kam s jaderným vyhořelým palivem? Nehrozí nám Černobyl nebo Fukushima? O tom všem si budu dnes po 11. hodině povídat s jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví 80.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: byl Petr Kolář v 7.20 na Českém rozhlasu Vysočina. Více než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistili, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy jsou zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady na dobu. Zatím za šefem.
3: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky, a to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelů okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Je 7.23.

0: osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Silnicí mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku řidiči ode dneška neprojedou. Úsek dlouhý 3 kilometry hlavního tahu mezi Lečí nad Sázavou a Humpolcem je uzavřený. Uzavírka platí do 28. června. Dělníci tam opraví vozovku. Nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v kraji

0: stejně rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi proto na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí. Dnes je Světový den oceánů. Jeho cílem je především zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal svůj první grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě začíná dlouhodobá uzavírka ulice Evžena Rošického. Objízdná trasa vede přes ulice Jiráskova, Hamerníkova, Pavlovova, Hladova a dále ulicí Leoše Janáčka. Oprava vozovky skončí koncem září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 2 minuty po 7:30. Na Českém rozhlasu Vysočina teď zaspívá dáma, která ráda hraje tenis. Helena Vondráčková. A vezme nás vzhůru k výšku.

0: Byli brontosauři na kamení kámen v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v pondělí 8. června v 7.39. O slova už se hlásí Martin Písařík. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsuší místa u nás?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: by podle Makoviček měl správně vypadat rohlík? Měl by být rovný nebo snad zatočený? No, zeptáme se jich už za chvíli.
1: Počasí.
0: A před písničkou Večírek za koncem od Aneka nabídneme rychlou předpověď počasí. Dnes v pondělí 8. června na Medarda čekáme skoro jasno až polojasno. Odpolední teploty budou na Vysočině dosahovat 25 až 28 stupňů Celsia. Přejeme hezké ráno. Teď už Aneka.

0: 7.48, jsou tu malí pekaři a malé pekařky.
1: Makovičky.
2: Jak se dělá rohlík?
3: Těsto, že ho uděláš do takové roličky, kde není díra, pak to dáš do trouby.
4: My s mamkou nakupujeme rohlík místo vaření.
5: Uděláš placku a pak ji zluluješ.
2: A jak udělám těsto?
5: Z vajíček a z mouky. Nasypeš tam mouku a pak přidáš vajíčko. A pak ještě, aby to bylo ten rohlík slanej, tak si myslím, že se tam dává sůl.
2: A rohlík má být zatočený, anebo rovný?
6: Zatočený, asi ten rovný.
7: Já jsem viděl jenom zatočený.
3: Mě chutná i ten sladký zatočený, i ten čerstvý nesladký rovný.
5: Chutnají mi oba dva.
2: S čím máte nejradši rohlík?
3: S nuterou.
7: Já si k tomu dávám pomazánkový máslo se šunkou, anebo slaní. No, s lovickým salámem.
5: Šunku.
8: Rohlík s paštikou.
1: Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučlenného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka uzavřela dva přejezdy. V Sazenicích Vinné révy mířící do Česka letos testy poprvé odhalily agresivnější typ nemoci zlaté žloutnutí. Adam Ondra skončil na domácím světovém poháru v Praze v lezení na obtížnost pátý. Očekáváme skoro jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Železniční přejezd u Pily v Černovicích je dočasně uzavřený. Je jedním ze dvou na trati úzkokolejky, kterým aktuálně neprojedou auta. Druhý je v městském lese u Jindřichova Hradce. Podle majitele společnosti Gepard Express Alberta Fikáčka je černovický přejezd nebezpečný a nevyhovuje předpisům.
4: Tak došlo k dočasnému omezení na přejezdu v Černovicích, který je polním přejezdem, a to kvůli hodně špatným rozhledům, a ten přejezd vyloženě hazardoval s lidskými životy. Nicméně je přístupný nyní jako přechod.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka má na zhruba 70 kilometrech trati přes 130 přejezdů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři je nařídili zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat. Vysvětluje to mluvčí Petra Hrabčáková.
5: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlinolékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
2: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů. Tamní a indonéské úřady vydali výstrahu před tsunami. Filipínská seismologická agentura vyzvala obyvatele některých pobřežních oblastí, aby se okamžitě evakuovali do vyšších poloh. Vědci očekávají vlny o 1 metr vyšší, než je běžné. Z místa zatím úřady nehlásí žádné oběti. Podle policie mají ale některé budovy praskliny.
3: Sport.
2: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost páté místo. Z premiérového vítězství se radoval tři Ramadany z Indonésie. Druhý byl na štvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku řekl.
6: Páté místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Přibyslavi teď mají 12 stupňů, v počátkách 15. Očekáváme jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte, v pražském směru dálnice D1 na 110. kilometru za Jihlavou v pravém jízdním pruhu leží sražená srna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Český rozhlas Vysočina vás vezme zcela zdarma do kina. Už ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne bude jihlavský Cinestar promítat nový český film Nečekané léto. Je to projekce pro seniory, takže jestli chcete dvě vstupenky a je vám 60 a více let, tak můžete už teď volat na číslo 22 155 49 99. V případě, že poznáte tento film.
8: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Tyjo, co to je za muziku?
9: To je státní hymna, ty vole.
8: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli také dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
7: Tak co? Poznali jste? Pokud ano, volejte 22 155 49 99.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Představte si, že chcete jet s dětmi k Italskému moři, ale najednou se něco stane a vy skončíte v zapadlém českém kempu. Právě o tom je nový český film Nečekané léto. Promítat jej bude jihlavský Cinestar ve čtvrtek 10 hodin dopoledne. Je to promítání pro seniory, takže pokud vám bylo 60 a více let, tak teď můžete vyhrát dvě vstupenky. Stačí rozpoznat tento film.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna. No, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Tak jaký to byl film? Číslo je 22 155 49 99. Nastala tady taková situace, že zavolal jistý pan Jaroslav z Rančířova. Ten mi řekl, já vám řeknu, že je to ten a ten film. Ta odpověď byla správná, ale bohužel se mu ten termín nehodil, tak vstupenky přenechal. Pak zavolal jiný pán, ten ale typoval, že to je film Občanský průkaz, což bylo špatně. Tak jestli vy víte, co toto bylo za film, voláte 22 155 49 99 a pokud bude vaše odpověď správná, tak půjdete do jihlavského Cinestaru ve čtvrtek dopoledne na film Nečekané léto.

0: To byl Václav Lenskář, má něco s jedním pánem v 8.16 na Českém rozhlasu Vysočina. Já jsem si myslel, že to bude jednoduché, ale dnešní filmová ukázka vám dala docela zabrat.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Tak volali další tři posluchači, bohužel špatné odpovědi, až se dovolala paní Simona z hlavy a ta věděla, že se jedná o film Samotáři, takže jí blahopřejeme a jde ještě s někým ve čtvrtek dopoledne do jihlavského Cinestaru na seniorskou projekci na nový český film Nečekané léto. Tak zítra třeba ta ukázka pro vás bude lehčí a třeba zítra vyhrajete zrovna vy.
3: Počasí.
0: Dnes v pondělí 8. června čekáme na Vysočině skoro jasno až polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů Celsia a přidá se slabý proměnlivý vítr.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Bára Basiková, Kamil Střihavka, Když se snáší déšť v 8.20 na Českém rozhlasu Vysočina. Žáci základní školy Havlíčkova v Jihlavě budou mít letos delší prázdniny. Kvůli rekonstrukci budovy je nezbytné, aby strávili co nejvíce času mimo ni. Nejde přitom jenom o 2 týdny přidané k letním prázdninám. Žáci museli opustit školu už začátkem června. Část z nich teď chodí do jiných jihlavských škol a druhý stupeň se provizorně vzdělává v budově bývalého domu dětí a mládeže v Brněnské ulici.
1: Bývalý dům dětí a mládeže v Jihlavě je po letech opět plný dětí. Nechodí se ale na kroužky. Aktuálně se v místnostech běžně učí, protože se do prostor přestěhovala část žáků a učitelů ze základní školy Havlíčkova.
2: Samozřejmě ty prostor jsou jako malý a není to úplně největší místo a prostor celkově. A i pro ty učitele to asi musí být hodně takový jako změna celkové prostředí. I jakoby vybavení třeba těch tříd.
1: Vysvětluje Čačka Adéla, že dočasné prostory sice nejsou ideální na pár měsíců výuky, ale úplně dostačující. Pro učitele není nezvyk, ale jen to omezené vybavení, které zmiňuje. Někteří musí přejíždět i na jiné školy, kde jsou žáci z mladších ročníků.
3: Druhý konec Jihlavy zase není taková velká vzdálenost a jsem tu na kole a v rozhodu pak mám hodinu volno, takže to není problém.
1: Popisuje učitel Jan Kočí, že část hodin má teď v domě dětí a mládeže kousek od Masarykova náměstí a na některé dojíždí na základní školu Kolárova. Podle toho musí zástupkyně ředitele Zdeňka Suchorová tvořit i rozvrhy.
4: Jsou tady učitelé, kteří přebíhají na základní školu Kolárova, protože tam je 3. a 4. ročník a tam máme angličtinu a informatiku. Takže to musíte dělat rozvrhu tak, aby 1 hodinu učili tady a měli hodinu na přesun, takže je to taková skládačka každodenní. Jak žáci odjíždí ještě teď na výlety, tak se vám to zase mění, musíte se dívat, který učitel je na výletě, který není a podle toho skládat ten rozvrh.
1: Současně jsou ale červnové výlety teď docela výhoda, protože v menších prostorách domu dětí a mládeže se nepotkává tolik žáků. Jinak ale přesun do dočasných tříd proběhl podle ředitele základní školy Radima Fojta docela hladce.
5: V pátek nám vlastně skončila škola a v sobotu celý den se navážely lavice a židle. Samozřejmě se museli rozmístit do tříd a předtím už 14 dní se pracovalo na výzdobě školy a na označení jednotlivých učeben.
1: V domě dětí a mládeže budou teď žáci do 19. června, následně je čekají o 2 týdny další prázdniny. V provizorních prostorách se pak budou učit i od 7. září a zřejmě také v říjnu. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
0: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Do zdravotnictví by mohlo příští rok přitéct 124 miliard korun víc ze státního rozpočtu, navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná valorizace. Stát letos platí za státní pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají a označují ho za stabilizační krok. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Na programu je výslech bývalých členů dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Přestěhovat radnici chtějí v Bohdalově na Žďársku. Úřad teď sídlí v mateřské škole, odkud by se přesunul do chystaného obecního domu v centru, pro který už má městys vypracovanou studii. Nahradí už nevyhovující objekt bývalé školy, který později sloužil i jako restaurace s byty. Podle bezpartijního starosty Arnošta Judy by v novém domě vznikly kromě úřadu i knihovna a prostor pro společenské akce. Čínský prezident Xi dnes začíná dvoudenní státní návštěvu Severní Koreje. Před cestou prohlásil, že posílení vztahů s KLDR je důležitou

0: politikou Pekingu. Obě země chtějí podle něj bojovat proti hegemonii nebo pokusům o oživení militarismu. Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a triumfem v páté velké ceně za sebou zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Hamilton z Ferrari, třetí dojel Francouz Hadjar z Red Bullu. A ještě předpověď počasí, očekáváme jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu dodávky a nákladního auta došlo na silnici 23 u Mrákotína na Jihlavsku. Policie na místě, dávejte tam pozor. A další nehodu máme teď hlášenou z Volichova na Havlíčkobrodsku. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 8:32, ladíte Český rozhlas Vysočina, posloucháte nás v pondělí 8. června. Teď už je to Karel Gott s písničkou Pokaždé a po něm Hana Hegerová a Petr Habka s Levandulovou.

0: bude 8:45, je před námi krásný sluneční den. Ostatně za chvíli si to potvrdíme v předpovědi počasí. Teď se ale vrátíme k jedné víkendové události. Více než 1500 lidí se v Lukově v neděli sešlo na děkovnou mši za blahoslavené Jana Bulu a Václava Drbolu. Vesnice u Moravských Budějovic má asi 400 obyvatel. Narodil se tam jeden z mučených a popravených kněží, Jan Bula. Oslavit konec více než 20 let trvajícího procesu beatifikace mohli i jeho příbuzní.
1: Teď po 20 letech přichází to, už je to tady.
2: Manželé Václavkovi jsou z obou stran spízení s Janem Bulou. Říká mi Petr Václave.
1: Když se pak spojili ty dva příběhy, Jan Bula, Václav Drbola, do jednoho procesu, tak nám to, bylo to v roce 2011 a nám to tak nějak vadilo a pak se nám narodil poslední náš syn Martin a on vlastně se narodil v roce 2012 v den 100 roku od narození Václava Drboli.
3: Na den.
1: Potom se propojili ty naše životy s těma starovičkama, s rodinou Václava Drboli.
4: Oni jsou ti nejaktivnější v tom, protože oni s manželkou pořádají ty poutě, byli u začátku těch poutí.
2: Vyzdvihuje manžela Václavkovi místní farář Miloš Mičánek.
5: Máme připraveno 15 řízků. Je nás tady podle rozdaných programů víc jak 1500. Na výdej jednoho řízku stačí 6 vteřin.

0: závěr bohoslužby ještě zní oslavná píseň na zdejšího rodáka Jana Bulu.
1: Teď jedeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak stačí pro nás.
0: Vidím vás teď odcházet s řízkem. Pan farář mluvil o 6 vteřinách. Vyšlo to?
2: Vyšlo. Já myslím, že to bylo tak za 3 vteřiny.
0: Eva Vodičková z Jemnice má i jednu kandidátní prosbu o zázrak.
2: Budu se modlit, mám v rodině chlapce, kterému je 12 let a má těžkou cukrovku, takže budu svěřovat tady ten úmysl.
0: Katolický liturgický kalendář počítá s každoroční připomínkou umučených kněží 17. června. Z Lukova, Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Moravsko-Budějovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 8:45, čeká nás předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Je s námi meteorolog Mojmír Martan, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Máme tedy 8. červnový den, jaký bude z pohledu počasí v kraji Vysočina?
2: Dal by se charakterizovat stručně, že bude malá oblačnost a většinou letní teploty, což znamená, že bude jasno až polojasno. K večeru začne postupně od západu přibývat další oblačnost, ta bude ale ještě většinou průsvitná. 24 až 27 stupňů budou nejvyšší odpolní teploty a slabý proměnlivý vítr se bude k večeru měnit na jihovýchodní.
0: Pondělí vypadá skvostně, jaká je předpověď na úterý?
2: Tak už během noci se mohou začít vytvářet přehánky, teploty 16 až 13 stupňů, no a zítra čekáme převážně velkou oblačnost od západu až jeho západu deštivo, odpoledne se mohou objevit i bouřky. Co se týče teplot, tak ty budou od 20 do 23 stupňů, nejtepleji by mělo být na jihovýchodě a východě kraje, tam to může být ještě místy kolem 24 stupňů. No a večera v noci potom čekáme postupné ubývání srážek, vítr v průběhu dne zesílí na mírný západní až severozápadní, v bouřkách a při přechodu studené fronty může přechodně zesilovat.
0: A zeptám se ještě na předpověď na středu?
2: Středa, ta bude ve znamení většinou zatažené oblohy, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, večer a v noci budou srážky pravděpodobně ustávat, teploty ráno 13 až 9, odpolední jen 13 až 17 stupňů.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: 8:40, od mikrofonu se loučí Robin Šalamon. Přeju vám hezký den, budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Joža Kolář.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Ardo, řekni fór.
1: Přiběhla paní na policii a křičí už ze zdálky. Prosím vás, mě znásilnilo 12 chlapů. Uklidněte se, paní. My je všechny najdeme. No ne, všechny je nemusíte.

0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Na workoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Prosíme, chceš-li se požehnání na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
3: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heraltic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Základní škola Havlíčkova v Jihlavě je v rekonstrukci, žáci se učí jinde. Začíná týden invazních druhů, akce, která má upozornit na zavlečené druhy do naší krajiny. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross, druhý byl Přindiš. Teploty do 27 stupňů a skoro jasno až polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv a svítá pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Kvůli opravě museli žáci a učitelé základní školy Havlíčkova v Jihlavě dočasně opustit svou budovu. Děti z prvního stupně se teď učí v jiných jihlavských školách. Druhý stupeň provizorně využívá k výuce bývalý dům dětí a mládeže.
5: Podle mě se to zvládnout dá, samozřejmě to asi jako není něco, co by mělo fungovat rok, dva. Ale jestli to bude na pár měsíců, tak bych neřekla, že je to nějaký velký problém.
6: Vysvětluje žečka Adéla, že v domě dětí a mládeže mají sice menší prostory, než na jaké byli zvyklí, stále jde ale o dobrou alternativu vůči klasickým třídám. Komplikovanější je ale podle zástupkyně ředitele školy Zdeňky Sochorové například tvorba rozvrhu.
7: Ten červen nebude tak náročný, jako bude náročný září a říjen. Protože to už nebudou na výletě. Teď přece jenom spousta těch tříd je mimo.
6: Část učitelů musí teď totiž zajistit výuku v domě dětí a mládeže i například na základní škole Kolárova, kde jsou zase umístěné mladší ročníky. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Nutrie je říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi proto na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
8: Například v Lomoseč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
9: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
8: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
9: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
8: Veškeré akce, které jsou součástí týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili také opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešník a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné.
0: Sport.
4: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něho. Nad tím, že soupeři s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
10: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
4: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
0: Počasí.
4: V Pelhřimově a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 17 stupňů, v Libici nad Doubravou 15. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Přidá se slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ke střetu dodávky a nákladního auta došlo na silnici 23 u Mrákotína na Jihlavsku. Policie na místě, dávejte tam pozor. Další nehodu máme teď hlášenou z Volichova na Havlíčkobrodsku. Srazila se tam dvě osobní auta a spozorněte u Šlapanova, také na Havlíčkobrodsku, na silnici 350. Pod pracovním strojem se tam utrhla krajnice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: A krátce po 9. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové pondělní dopoledne. Jak jsme slyšeli před malou chvílí, v předpovědi počasí čeká nás letní den a k létu patří chladné nápoje s ledem a ty se připravují i z horkých nápojů, kávy a čaje. Za chvíli si s Dášou Kubíkovou připravíme populární druh ledové kávy.
12: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
11: A k dopolednímu vysílání pochopitelně také patří muzika. Tohle je Leona Machálková. Seš se...

0: V 80. letech tuhle písničku měli v repertoáru i Petr Kotwald, Stanislav Vožek a Hana Zagorová pod názvem Jinak to nejde. My jsme se dali originál Masquerade a Guardian Angel v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Už jen pár dní, ale to bude oficiálně i podle kalendáře. Venku je teplo už teď, dnes má být až 27 stupňů. Sedí se na zahrádkách, popíjí se osvěžující nápoje. Určitě jste si všimli, pokud chodíte na kávu, že se v létě začne v nabídce objevovat espresso tonic. A my si právě teď povíme, jak se dělá.
2: K létu patří ledové nápoje, včetně kávy. Ano, jedním z nejpopulárnějších kávových drinků, jak se jim říká, když jsou s něčím smíchané, je espresso tonic. I když, jak se zdá, u něj platí, že ani nemusí být léto. Stačí, když se teplota malinko zvedne, říká barista Tomáš z pražírny Industra Coffee z Brna Židenic.
3: Ono to je vždycky, když nehledě na to, jaká je počasí, jaká je teplota, ale jakmile stoupne o pár stupňů. Kolega tvrdí, vždycky, když se zvedne o 10 stupňů, tak začnou chtít lidi espresso tonic, takže když minus 10 na nulu a ono to tak je většinou.
2: Samozřejmě si můžeme zajít na populární espresso tonic do kavárny. Ale dokážeme to i sami doma, pokud máme kávovar na espresso a v lednici láhev toniku a led. Jaký je postup?
3: Espresso tonik děláme úplně jednoduše. Užíváme 150 gramů toniku, led a jeden shot espressa, nebo dva, záleží podle toho, jak lidi chtějí. Já myslím, že na tom baví, že je to takový osvěžující, lehký letní drink a vlastně paradoxně, když jsou to dvě hořký chutě, které, když si to člověk představí, by neměly moc fungovat dohromady, tak vlastně dost dobře fungujou a ten výsledek je takovej jako příjemně svěží.
2: Osvěžení potřebujeme tu a tam všichni, tak si někdy také zkuste dát hořkou kávu s hořkým tonikem, ať zjistíte, jak jim to společně ladí a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Skoro 40 let starý dokument a přesto ho i v dnešní době zneužívají dezinformátoři. V řetězovém e-mailu, který znovu koluje po internetu, obvinují známé dezidenty ze spolupráce s STB. Jak je to ve skutečnosti? To tento týden zjišťovali naši kolegové ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz v pořadu Ověrovna. Výsledek uslyšíte za chvíli. Písničku o tom, že příběh nekončí, přichází zaspívat účastníci československé Superstar mezi nás právě teď. Příjemné a pohodové pondělní dopoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Joža Kolář.

0: Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, to nám do studia přináší říct redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak přibliž prosím na začátek, o jaký falešný seznam jde.
1: Je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmén jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. Vedle falešného seznamu je na listu naskinovaný ještě pravý dobový dokument, vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí. Fotokopie toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Dobový dokument je pokyn federálního ministra vnitra o výjimutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou úplně vymyšlená. Nejde ale o přezdívky tajných spolupracovníků STB, jak tvrdí falešný seznam, pokračuje Tomek.
2: Ta krycí jména taky v drtivé většině odpovídají, ale odpovídají svazkům, které na ty osoby byly vedeny jako na osoby sledované.
1: Třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: A co na řetězový mail říkají ti, kterých se přímo týká?
1: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
3: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by nikdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odpůrcem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disidentem, vysvětluje

0: další z řady falešných e-mailů, který se řetězově šíří. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme s muzikou Bad Boys Blue a písnička Come Back and Stay. Příjemné a pohodové pondělní dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Jožák Kolář. A podíváme se ještě na hodiny. 9 hodin, 27 a půl minuty.

0: 28. červen a v kalendáři najdeme jméno Medard. A tak je jasné, o čem bude dnešní pořad bejvávalo s Miroslavem Markem, že by o té kápy?
1: Bejvávalo.
2: Dnes je svátek patrona sedláků a ochránce úrody. V křesťanském světě je jim svatý Medard, kterého ovšem měli za svého patrona i pastýři, sládci a někteří vinaři. Prosby k němu měly pomáhat při bolesti zubů, horečce i choromyslnosti. Nás ale dnes bude zajímat to, že lidé se k němu za starých časů modlili, aby jim dopomohl k suchému počasí při senoseči a vůbec k úrodě na polích. Když byl Medard ještě malý kluk, zastihla ho v polích bouře a obzvlášť prudký liák. Tu přilétl veliký orel, roztáhl nad chlapcem své obrovské perutě a tím ho ochránil. I proto byl Medard po staletí vzýván, aby chránil před deštěm. Zvláště teď v červnu o senách. Na to konto vzniklo i nepřeberné množství lidových pranostik. Tu nejznámější o Medardově kápy znáte, tu netřeba připomínat. Její parafrází je poučka, jež praví, že jaké počasí Medard mívá, takové se potom v létě 6 týdnů ozývá. Což mohlo platit jak o deštivém počasí, tak i o tom pěkném slunečném. Pokud dnes pršelo, měli staří hospodáři obavy, však si těch pár pranostikových předpovědí poslechněte. Na Medarda, když leje, na dobré žně není naděje. Nebo oblékne-li svatý Medard plášť do deště, budou se často z polí vracet lidé promoklí. A do třetice, když na Medarda prší, voda pak i břehy ruší. To věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů a ti všichni to kdysi z přírody odpozorovali. Takže na tom asi něco mohlo býti. Zítra řemeslné cechy.
1: Bejvávalo.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, 9 hodin 43 minut. V našem dopoledním vysílání nás za chvíli čeká minuta pro zdraví a v té dnešní bude řeč o tom, proč škodí jednoduché cukry. Teď nejkrásnější písnička Nadi Urbánkové.

0: zdraví. Proč nám škodí jednoduché cukry?
1: Připomenu, že jednoduché cukry jsou ty, které jsou obsaženy ve sladkostech. Můžeme si je představit také jako ten bílý rafinovaný cukr. Cukry jsou obecně zdrojem energie, ale teď jde o to, jestli my té energie potřebujeme přijímat takové množství, jaké přijímáme. A to většinou ne. To hlavní nežádoucí je, že jednoduché cukry se rychle dostanou z trávicího traktu do krve, rozhodí tak v krvi hladinu cukru. Při jejím poklesu vzniká pocit hladu i chutě a my často pokračujeme v jídle, i když už je to nežádoucí. Takže ve výsledku to vede k nadváze, obezitě a všem dalším civilizačním nemocem, jako cukrovka, onemocnění srdce, onemocněnice. Přínosnější jsou určitě složité cukry v podobě obilovin, celozrnného pečiva, ovesných vloček, brambor, luštěnin.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A za chvíli zamíříme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za jiným tématem. Podívat se na nejrůznější expozice. Chodíme nejspíše do muzeí a galerií. V Hodicích na Jihlavsku mají exponáty vystavené přímo na nádraží. Regionální stopař Adela Zachová se tam vydala a hned po písničce Petra Nadě nám přinese podrobnosti. A teď si můžeme zaspívat, protože láska je tu s námi.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na nádraží v Hodicích na Jihlavsku se teď nachází unikátní výstava. Najdete tam pestrou škálu věcí spojenou se železnicí Kostelec Slavonice, kterou za mnoho let nashromáždil pan Jiří Holoubek na dvorku nádražního domku. Podívat se na to jel i náš regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme ve spojení a řekne nám všechno, co tam uvidíme. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, já právě teď koukám na expozici na Hodickém nádraží a je tu celá řada exponátů od drobných až po velké železniční přejezdové kříže ze 13. srpna 1898, kdy se zahájil provoz z Kostelce do Telče. Také tu vidím železniční petrolejky, razítka, odznaky, uniformu a mohla bych jmenovat ještě mnohem více věcí. A další zajímavosti, která mě velice zaujala, je i živý plot vystříhaný do tvaru vlakové soupravy. No a jak už jsme zmiňovali, všechny ty exponáty nazbíral za pomoci kamarádů v průběhu let železničář Jiří Holoubek. No a vy, pokud se půjdete podívat na expozici a budete mít štěstí, tak můžete na pana Holoubka narazit, zastihnout ho a poslechnout si i vyprávění o každém exponátu s historkami ze života železnice. No a já jsem to štěstí měla, pana Holoubka jsem zastihla, potkala a on už nám teďka prozradí více informací. Krásné dopoledne.
3: Děkuju za návštěvu a přeju si jenom přijeďte, rád vás uvidím v dobrém. Kdo v dobrém přijde, v dobrém odejde, protože je tu opravdu hromada věcí, které stojí za zhlédnutí, ale expozice by nebyla, kdyby nebylo kamaráda pana Staňka ze Studnic, obecního úřadu v Hodicích, který jako velice je napomocen k té krásné úpravě nádraží našeho, protože to není žádná malá zastávka, máme zkrátka v Hodicích nádraží, na který vás zvu na 8. srpna letos, kdy bude parní léto, už po několikáté, a o zábavu se postarají místní hasiči. Těšíme se na setkání, přijďte, uvidíte, uslyšíte.
2: Já také moc děkuju a už jenom doplním, že na výstavu se můžete přijít podívat vždycky po dohodě s panem Holoubkem.
1: Říká regionální stopař Adela Zachová, se kterou jsme navštívili unikátní výstavu na Hodickém nádraží. Díky za informace a pěkné dopoledne.
2: Děkuji, hezký den.
0: Regionální stopař.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prezident Pavel bude dnes vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Silnice mezi Humpolcem a Letčí nad Sázavou je u Koberovic uzavřená. Adam Ondra skončil na domácím světovém poháru v Praze v lezení na obtížnost 5. Teploty do 27 stupňů a skoro jasno až polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až pondělí 22. června.
2: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
0: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Silnicí mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku řidiči ode dneška neprojedou. Úsek dlouhý 3 kilometry hlavního tahu mezi Lečí nad Sázavou a Humpolcem je uzavřený. Uzavírka platí do 28. června. Dělníci tam opraví vozovku.
3: Objízdná trasa pro veškerou dopravu je dlouhá asi 35 kilometrů. Řidiči budou muset uzavřený úsek objet přes Humpolec, Světlou nad Sázavou a následně Ledeč nad Sázavou. Linkové autobusy využijí kratší trasu přes okolní obce Speřice, Holušice a Kaliště. V termínu od 15. do 28. června ale neobslouží zastávky v Hojanovicích. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Nejméně 8 lidí nepřežilo silné zemětřesení na Filipínách, informuje o tom agentura AP s tím, že dalších víc než 200 lidí je zraněných. Otřesy o síle téměř 8 stupňů zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos, nedaleko mořského epicentra, je poškozených několik budov a klíčový most. Zemětřesení podle úřadů vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Před tsunami varovaly také úřady v Indonésii a Malajsii. Sport. Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost 5. místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl na štvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku řekl.
4: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud se leze na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší. Počasí.
0: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 19 stupňů, v Košeticích 18. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi a také se zdržením teď počítejte na silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Došlo tam k havárii motocyklisty. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pondělní dopoledne s datem 8. června je v plném proudu a já jsem rád, že i po 10. hodině jste s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám všem přeji příjemný a pohodový poslech třeba k dopolední kávě. Krajská anketa Skutek roku má své oceněné pro rok 2025. Slavnostní předání bude dnes večer na zámku v Červené Řečici a my si jednu z oceněných aktivit připomeneme už za pár minut v dnešním příběhu z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A také s Petrem Spáleným. Písnička se jmenuje Obyčejný muž a já věřím, že se vám bude líbit.

0: Na zámku v Červené Řečici dnes úderem 18. hodiny krajští radní slavnostně vyhlásí anketu Skutek roku. Jedním z oceněných počinů je i braný závod seniorů z vnoučaty, který v Jihlavě loni v září uspořádal policista ve výslužbě Antonín Kroustek. My jsme byli tehdy u toho. Účast byla hojná a nadšení veliké. Závodili celé rodiny, tak si pojďme v dnešním příběhu z Vysočiny tuto akci připomenout.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: Je sobota, 9:30 dopoledne a já jdu ke sportovní hale SK Jihlava. Je tady spousta lidí. Za půl hodiny odstartuje branný závod seniorů. Už je přede mnou Antonín Křoustek, pořadatel ze spolku Nebojte se policie.
3: Letos máme nahlášený rekordní počet 165 seniorů a 75 vnoučat.
2: Já jsem se dívala do programu a jsou tam takové ty disciplíny, které znám i já ze základní školy. Střelba ze vzduchovky, hod granátem.
3: Ano, přesně tak, to jsou ty dovednosti, ale máme taky vědomostní testy, zdravověda, dopravní předpisy.
2: Vidím tady seniory, máte už na sobě zelená čísla. Proč jste přišli na závod seniorů?
4: Je to tradiční věc, už jsme tady po několikátý. Netěším se na různý testy z dopravy a tak. No.
2: Je vás v týmu víc určitě?
4: No. Já budu asi střílet z luku.
2: A další tým se připravuje na start.
5: My jsme domov pro seniory na Lesnově. My máme 4 účastníky a 5 lidí na doprovod, kolegyň.
2: Na jakou disciplínu se cítíte nejvíc?
6: Ve mě řekli na střelbu.
2: Umíte dávat třeba masáž srdce?
7: No, pokusila bych se.
2: Mě zaujalo, že běh je zakázán, takže si to v pohodě, v klídku projdete. Máte berličku, ale ty 3 kilometry v pohodě dáte.
7: No, berličko ano.
2: Proč jste přišli na braný závod?
8: Z legrace, jsme duchoci a chceme se pobavit.
9: Jsme tady celá rodina s dcerou a s noučatama. Přijeli jsme teda až z Přibyslavy.
2: Jak jste se o tom dozvěděli?
9: Ze Senior Pointu v Havlíčkově Brodě.
2: A další družstvo?
10: Chodili jsme dřív s noučatama, ale vnoučata nám nějak odrostly, tak už je to nebaví. Tak chodíme my a baví nás to. Zasoutěžíme si, dostaneme možná i nějakou odměnu jako špekáček a tak.
11: Sejdeme se tady i s lidmi, který známe.
12: Pojďte za náma!
2: 10 hodin, už se blíží start.
12: Děkujeme, že jste přišli.
13: 3, 2, 1,
12: start!
2: Závodníci se rozcházejí k jednotlivým stanovištím. Já jsem se zastavila hned u prvního, střelba ze vzduchovky. Seniorka s číslem 5 se střelila všechny 3 terče.
14: Mně to jde vždycky.
2: Ráda střílíte? Už jste střílela?
14: Ne, nestřílela. Já akorát na braném závodě.
2: Přicházím na další stanoviště.
15: Pravidla silničního provozu. Zatím všichni na plný počet.
2: A tady to vypadá na vědomostní úkoly. 2 medvídci z oblíbeného dětského večerníčku se potkali u kterého města?
14: Kolín.
2: Další stanoviště přímo před letním kinem. A já to tipuji na zdravotnictví, protože vidím dámy ze státního zdravotního ústavu. Sedí tady Irena Zimenová. Tady se bude dělat masáž srdce.
16: Přesně tak.
2: Můžu si to zkusit?
16: No úplně určitě.
2: Tak perfektně.
16: Tady je propnutý lokty.
2: A mám si zpívat ty rolničky,
16: přesně
2: jak se říká.
16: Tak.
2: Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Dělám to dobře?
16: Úplně na jedničku s hvězdičkou.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že skutek roku krajští radní dnes v 18 hodin na zámku v Červené Řečici vyhlásí v několika různých kategoriích. Nebude chybět volný čas dětí a mládeže, sociálně zdravotní oblast, ale také poradenství, osvěta a vzdělávání nebo životní prostředí a zemědělství a ekonomická oblast. Kompletní přehled všech oceněných v anketě najdete na stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A další muziku pochopitelně v našem vysílání. Jožuráš, kapela Elán a písnička z alba Hodina slovenčiny. Tuším první polovina 80. let 20. století. Zaluje za chlapec. Hezké dopoledne a pohodový poslech.

0: Choroba, která dokáže zničit celé vinohrady. Tak vinaři popisují nemoc zvanou zlaté žloutnutí. V Evropě se loni začala šířit její nová agresivnější forma a ta se letos poprvé objevila v sazenicích dovezených do Česka. Jak se nemoc projevuje a jak zabránit jejímu šíření, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví 80.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Tahle písnička byla pro Emu a zpíval ji Michal Hruza. Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křížku révovém, tedy přenašeči nemoci vinné révy, zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybělo mnoho a v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit i u nás.
1: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly odruda Chardonnay. A v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, kdy zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytahat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října, a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se

0: Babské rady.
1: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Věra Špinarová, písnička Valentino v pondělním dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Kuriózní rekord v Pelhřimově, dojemná čapí adopce v Pavlově i zajímavý seriál na našem webu. Podíváme se také do Jihlavy, kde nové centrum pomáhá dětem lépe zvládat rozvody rodičů. To nejlepší z digitálního světa Českého rozhlasu Vysočina vám v našem dopoledním vysílání představíme už za chvíli. Ale teď si dáme ještě hned dvě písničky. Here to say I'm sorry, Chicago a Jízda. S tou dorazí Alice Springs. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Kuriozní rekord v Pelhřimově, záchrana ptačích životů i pomoc rodinám v krizových situacích. Platformy Českého rozhlasu Vysočina za sebou mají další pestrý týden. Co nového najdete na našich stránkách, nám do studia přišel říct náš webeditor Vít Hrdlička. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Na našich sociálních sítích získalo velké dosahy video z Pelhřimova, kde se muž pokusil o zapsání do České knihy rekordů v zatloukání cihly. Co přesně na tom videu lidé uvidí?
1: Na našem Facebooku a Instagramu najdete video, kde se Jan Okrůcký pokouší o bizarní kousek. Holou rukou tluče do cihly, na které leží betonové obrubníky. Cihla se musí údery posouvat, ale beton nad ní se nesmí ani pohnout. Pod příspěvkem, který viděl přes 360 tisíc lidí, se sešly poměrně rozporuplné a ostré reakce. Pelhřimov je ale zkrátka město rekordů a kuriozit. Pokud se chcete sami podívat, video najdete na našich sociálních sítích.
0: Od chlapské síly se ale pojďme k něčemu podívat na něco jiného. Na webu máme článek o čápatech střebíče, která jsou díky online streamu známá mezi širokou veřejností. V posledních dnech jim šlo ale doslova o život.
1: Přesně tak. V Třebíči se totiž na hnízdě celý den neobjevila dospělá čápice. A malým čápatům v tom horku hrozilo nebezpečí. Hasiči je nakonec z 50-metrové výšky sundali a následně čápata putovala do záchranné stanice v Pavlově. Tam využili skvělého nápadu. Využili totiž toho, že jedna tamní čápice snesla neoplodněná vejce a osiřelá mláďata ji zkusili podstrčit do hnízda. Jestli mláďata čápice přijala, to už se dozvíte na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Přesuníme se ale do Jihlavy k lidským osudům. Nové centrum rodinné mediace přichází s něčím, co u nás na Vysočině chybělo. Chce při rozvodech rodičů dát slovo i dětem. Jak to dělají?
1: Zakladatelka centra Miroslava Zápotočná si všimla, že se na děti v rozvodovém kolotoči často zapomíná. Navíc děti před rodiči málo kdy řeknou, co opravdu chtějí. Centrum tak zavedlo takzvaného dětského parťáka, se kterým se dítě povídá a pak rodičům citlivě tlumočí, jak situaci vidí jejich potomek. Celý rozhovor o tom, jak centrum pomáhá zvládnout rodinnou krizi, je dostupný na našich stránkách.
0: Nakonec zmíníme i nový seriál, který mapuje osud kněží Jana Buly a Václava Drboli, kteří se stali oběťmi komunistických procesů. Co všechno v seriálu zmiňujeme?
1: Seriál nás vrací do 50. let, do doby těžké náboženské perzekuce, kdy se totalitní režim snažil církev úplně zlikvidovat nebo podřídit státní moci. Oba kněží byli ve vykonstruovaných procesech odsouzeni k trestu smrti, přestože se žádných zločinů nedopustili. O víkendu proběhl proces jejich blahořečení a všechny díly seriálu, včetně ohlédnutí za blahořečením, jsou k přečtení i k poslechu na našem webu a odkazy samozřejmě najdete i na našem Facebooku.
0: A co nového najdete na našich stránkách a sociálních sítích, nám do studia přišel říct náš webeditor Vít Hrdlička. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zkuste si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok víc lidí. Bohdalov plánuje demolici staré školy, nahradí obecní dům. Británie, Francie a Německo podpořili Zelenského návrh na dialog s Ruskem. Teploty do 27 stupňů a skoro jasno až polojasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Přestěhovat radnici chtějí v Bohdalově na Žďársku. Úřad teď sídlí v mateřské škole, odkud by se přesunul do chystaného obecního domu v centru, pro který už má městy s vypracovanou studii. Nahradí už nevyhovující objekt bývalé školy, který později sloužil i jako restaurace s byty. Podle bezpartijního starosty Arnošta Judy by v novém domě vznikly kromě úřadu i knihovna a prostor pro společenské akce.
3: Takže se, řekněme, potkali nutnost řešit do budoucna prostě tu mateřskou školku, pro ty děti, pro další generace a zároveň ta budova na městečku, o které mluvíme, potřebovala naprosto zásadní rekonstrukci anebo v podstatě obnovu.
1: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili také opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešnik a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné. Sport. Nejlepším hokejistou sezony NHL se podle hráčské asociace stal kapitán Edmontonu Connor McDavid. Cenu teda Linci ho získal po páté v kariéře a vyrovnal tím rekord Wayne Gretzkého. McDavid byl nejproduktivnějším hráčem základní části, za kterou se trofej uděluje. V playoff pak s Edmontonem vypadl v prvním kole.
2: Počasí.
1: A v Třebíči teď mají 22 stupňů, v Přibyslavi a Novém Rychnově 19. Bude skoro jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Policie tam vyšetřuje nehodu motocyklisty a zpomalte na silnici 350 mezi Polničkou a Račínem na Žďársku. Došlo tam k nehodě osobního auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: K
4: Krátce po 11. hodině vás už Jak Kolář zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a za chvíli už na to nebudu sám. O dostavbě Dukovan, o tom, jak moc je jaderná energie bezpečná a také problematiku vyhořelého jaderného paliva. O tom bude řeč. Na pozvání kránského spolku Alumni.cz Austria a velvyslanectví České republiky v Rakousku zavítal nedávno do Vídně jaderný fyzik Vladimír Wagner. Využil jsem proto příležitosti a s uznávaným vědcem natočil rozhovor. Zajímavé povídání nás čeká hned po písničce od kapely Lucie. Jmenuje se Šrouby do hlavy. Hezké dopoledne.

0: host dobrého dopoledne.
1: Dnešní rozhovor natáčím na velvyslanectví České republiky, kam na pozvání ambasády a spolku alumny Austria.cz přijel doktor Vladimír Wagner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy pracujete na Ústavu jaderné fyziky, říkám to správně?
2: Ano, Ústav jaderné fyziky Akademie věd.
1: A jste přímo jaderný fyzik. A my si dneska budeme povídat o jaderné energii, protože naše povídání vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a to je kraj, kde se bude dostavovat jaderná elektrárna Dukovany. Jste pro její dostavbu?
2: Určitě jsem a i bych řekl, že schvaluji takový způsob, jakým proběhl tender a jakým způsobem se nyní na té dostavbě pracuje.
1: V naší republice máme dvě jaderné elektrárny, když se stavil Temelín, tak já si pamatuju, jak se protestovalo v Rakousku, byly zablokované hraniční přechody. Myslíte, že i teď s dostavbou Dukovan nás čeká něco podobného, protože naše povídání, jak už jsem zmínil, natáčíme v Rakousku, ve Vídni. Můžeme očekávat nějaké protesty ze strany Rakouska?
2: Tady můžu odpovědět, že nevím, ale myslím si, že určitě to nebude tak, řekněme, intenzivní a tak drsné, jako to bylo v době Temelína, protože ta situace v Evropě je diametrálně odlišná a myslím si, že i v Rakousku a třeba i v Německu se názor na, a v celé Evropě vlastně, se názor na jádro dramaticky mění právě pod vlivem té geopolitické situace a těch problémů, které v energetice vidíme. A i vlastně ti lidé v Rakousku, i v Německu vidí, že bez té jaderné energetiky to třeba možná ani nebude možné dosáhnout toho nízkoemisního mixu a že tedy není zas tak kritické, aby u těch sousedů to jádro nebylo. Nemyslím si, že by v Rakousku nebo v Německu teď stavěli nebo se rozhodli stavět jaderné elektrárny, ale možná, ale říkám, nevím, možná budou daleko přístupnější tomu, aby v Česku se stavěli.
1: Já když jedu do Rakouska přes Hatě a podívám se ve směru jízdy doleva, tak vidím takové velké dráty. A v Rakousku často vidím reklamy firem, které tvrdí, používáme pouze zelenou energii. A tím myslí, že to není energie z jaderných elektráren nebo z tepelných elektráren. Co to je za dráty tedy? Odkud kam vedou, nebo respektive jaká energie v nich proudí?
2: Takhle, je třeba říct, že ta energie, která proudí v té naší energetické a vlastně celoevropské, teď jsem myslel, té naší celoevropské energetické soustavě, tak je dána tím mixem, který Evropa používá. A je třeba říct, že jak u nás, tak třeba právě ve Francii, která je jedním z takových velmi stabilních dodavatelů elektřiny v Evropě, tak je z velké části dána právě tím tou jadernou energií a ty dráty, které vedou přes Českou republiku, tak pomáhají převést třeba i tu energii z větrných a solárních elektráren, které jsou v Německu, třeba do státu, kde teda tolik těch větrníků a tolik té fotovoltaiky nemají a v době, kdy je obrovský převis produkce té elektřiny z větru a sluníčka, tak můžou vlastně využít toho, co se v Německu vyrobí. A třeba i Rakousko přebírá část té energie jako z Německa, z těch fotovoltaik a větrníků. A naopak zase, když nesvítí a nefouká, tak využívá i tu elektřinu, který vyrobí náš Temelín, případně i ty uhelné elektrárny, které ještě pořád máme.
1: Říká můj dnešní host, jaderný fyzik Vladimír Wagner. V povídání budeme za chvíli pokračovat.

0: Jaderný fyzik Vladimír Wagner je naším dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Už jsme zmínili, že asi bez té jaderné energie se do budoucna neobejdeme. Jaká je vlastně v současné době, řekněme, energetická koncepce České republiky? Jak se plánuje ta energie vyrábět dnes a do budoucna?
1: Takže možná právě v té oblasti jaderné energetiky se v posledních letech rozhodly tři velice důležité směry, ve kterých se bude rozvíjet. Prvním je, že se nedávno rozhodlo, že se bude snaha provozovat ty stávající Dukovany 80 let. A to je vlastně znamená do roku někdy 65, takže vlastně až do té druhé poloviny tohoto století, takže to by bylo jako úplně první. A nejen, že se rozhodlo, ale ono se opravdu i na té elektrárně dělá vše proto, aby mohla být tak dlouho provozována. Druhým takovým směrem, ve kterém se rozhodlo, tak byl tender vlastně o výstavbě nových bloků v Dukovanech, o čem jsme už mluvili. Rozhodlo se, že se budou stavět dva bloky v Dukovanech, že to bude stavět korejská firma, že to budou teda ty bloky APR 1000 korejské. Třetím důležitým rozhodnutím bylo, že se vybral malý modulární reaktor, který se bude stavět v České republice, který ČES teda bude stavět v České republice, a vybral se Rolls-Royce, což byla podle mě velice dobrá volba, protože to rozhodnutí bylo postaveno na tom, že potřebujeme ten malý modulární reaktor co nejrychleji, protože potřebujeme nahradit ty uhelné elektrárny, které se budou odstavovat, a zároveň, protože ČES má výzkumná pracoviště, což je třeba UJV v Řeži, a má také průmyslové podniky, které dělají technologické celky v oblasti jaderných zařízení, a to je třeba Škoda jaderní strojírenství, takže chtěla být součástí jak výzkumu toho reaktoru, tak potom výroby toho reaktoru, a k tomu byl přístupný právě ten Rolls-Royce, který je podobně jako BVRX 300 jako velice vepředu, nebo řekněme, je v nejpokročilejším stádiu toho vývoje oproti těm ostatním.
0: To zní všechno hezky, ale u nás na Vysočině se teď vedou hodně diskuze o tom, že výrobou energie z jaderných elektráren vzniká vyhořelé jaderné palivo. Kam s ním? A jak je to bezpečné nebo není bezpečné to ukládání jaderného paliva, vyhořelého jaderného paliva?
1: Takže tam je, myslím si, že důležitou věcí je připomenout, že ten objem toho vyhořelého paliva je relativně velice malý. Takže dokonce to může být tak, že veškeré vyhořelé palivo za dobu života té elektrárny, i když bude třeba těch 80 let, tak se dá skladovat jako v prostoru té elektrárny. Dokonce některé americké elektrárny, které už byly ukončili činnost, byly zlikvidovány, tak vlastně je tam zelená louka, jenom je tam oplocený malý pozemek, ve kterém jsou betonové kontejnery, ve kterých je to vyhořelé palivo, které čeká na buď na recyklaci, nebo případné uložení do hlubinného úložiště. Takže řekněme, ta péče o velice malé objemy, které se dají relativně docela dobře střežit, a tak není zas takovým problémem. A v budoucnu by se mohli buď teda to palivo recyklovat a využít znovu pro jako palivo pro jaderné elektrárny v podobě toho recyklovaného paliva typu MOX nebo REMIX, anebo by se teda uložilo do toho trvalého úložiště, ale vzhledem k tomu, že vždycky se musí poměrně dlouho počkat, než to palivo vychladne napřed v bazénech, z bazénu se přesune do suchého úložiště, kde je uloženo v kontejnerech. U nás se využívají kontejnery typu Castor, tam zase musí řadu let ležet. Pokud bude ta recyklace, tak se vlastně ten koloběh jako znovu opět řadu let až desetiletí trvá, než ten oběh toho paliva proběhne znovu. To znamená, že to úložiště my opravdu nepotřebujeme příliš brzo. Takže ta taxonomie evropská, která byla přijata, kde se tlačí na to, aby do roku 2050 bylo to trvalé úložiště, tak si myslím, je opravdu z toho racionálního hlediska a z toho, že vlastně i ta taxonomie tlačí na tu recyklaci a udržitelnost, tak je vlastně nesmyslná. To je třeba věc, o které si myslím, že by se měla v té taxonomii změnit a měli by třeba Česká republika i tlačit na to, aby nemusela teda do toho roku 2050 to trvalé úložiště stavět.
0: Říká můj dnešní host a o energetice si budeme povídat v našem vysílání zase za pár minut.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: dopoledne.
1: Jaderný fyzik Vladimír Wagner je dnes naším hostem a my si povídáme o energetice. Zatím jsme poměrně hodně chválili jadernou energetiku. Jak se díváte na ty ostatní zdroje, které třeba v jiných státech Evropy říkali, že budou hodně dobře fungovat, třeba větrníky nebo fotovoltaika?

0: Slovensko má obrovskou výhodu, že má teda to pobřeží, které je relativně velice větrné a může využít třeba tu větrnou energii daleko efektivněji, než ji můžeme využít my. A případně, když fouká, tak fouká v celém tomto regionu. Takže když Němci se rozhodnou k tomu, že budou hodně využívat tu větrnou energii, tak to znamená i to, že v době, kdy fouká, tak vlastně v Německu vyrábějí víc, než potřebují a je rozumnější to třeba k nám dovést, než abychom my stavěli nové větrníky, které stejně nejsou schopné ekonomicky konkurovat těm německým, které jsou na severním pobřeží. Druhá věc je, že v současné době Němci nedokážou transportovat dostatek elektřiny z toho severu na jih, ale tohle to oni, řekněme, říkají, že se budou snažit tohle to řešit. Pokud se podíváme na fotovoltaiku, tak je jasný, že je daleko vyšší efektivita těch fotovoltaických elektráren na pobřeží, jižním pobřeží Evropy, takže takové Španělsko, Itálie, Řecko, to jsou ideální státy, kde můžou tu fotovoltaiku využívat daleko efektivněji než u nás. A zase v tomhletom ohledu my, řekněme, máme trošku problém, protože Německo se rozhodlo i tu fotovoltaiku velmi intenzivně využívat a v době, kdy svítí, tak většinou svítí i u nás a Německo má obrovský přebytek a v současné době třeba nedávno bylo několik období, kdy vlastně docházelo k tomu, že na spotových trzích na té energetické burze byla právě díky tomu, že byla velmi vysoká výroba v těch fotovoltaických elektrárnách, tak byly ceny elektřiny minus 500 až minus 500 euro za megawatt hodinu, čili byly záporné, takže ta burza byla ochotná platit za odběr elektřiny, takže takovýhle, řekněme, vytvářený problémy na té energetické burze, tak v tomhle tom případě k tomu vede i třeba takový ten obrovský výkon a nemá příliš cenu stavět velké fotovoltaické elektrárny u nás, protože v Německu v době, kdy svítí, pěkně svítí a kdyby bylo ideální je využívat, tak vyrábějí daleko víc, než spotřebují a prostě můžeme od nich velice lacino, dokonce za to, že nám zaplatí, od nich odebrat. Takže to
1: a, a co pak se stane, když té energie je vyrobeno strašně moc? Kam to přijde? Co se s tím dělá? Kde se to schovává nebo ukládá?
0: Tak pochopitelně máme nějaké možnosti uložení, ať už jsou to přečerpávací elektrárny nebo baterie, ale ty jsou ve své kapacitě a dokonce i výkonu velice omezené. Relativně velice dobře to funguje, třeba když se postaví ta baterie přímo k nějakému domečku, který využívá fotovoltaickou elektrárnu, nebo má fotovoltaiku na střeše a řekněme s pomocí té baterie se snaží dosáhnout a dosahuje takového systému, že může být do jisté míry i soběstačný. Takže to jsou věci, ve kterých to funguje, ale takové baterie, které by pokryly vlastně ty celostátní potřeby, tak by potřebovaly obrovské kapacity a obrovské výkony a takové prostě nemáme a nejsou. Takže v tomhletom ohledu je to jenom velmi omezený, takže v současné době velice často se v těch případech, kdy jsou ideální podmínky pro fotovoltaiku nebo ideální podmínky pro vítr, tak část těchto elektráren se vlastně musí omezovat a musí se vypínat.
1: Říká můj dnešní host, jaderný fyzik Vladimír Wagner. V povídání budeme za chvíli pokračovat.

0: S jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem si dnes povídám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina o energetice. Rozebíráme hlavně tu jadernou. A když se řekne jaderná elektrárna, tak si člověk vzpomene na Černobyl nebo teď v poslední době taky na Fukušimu. Jak moc bezpečná nebo nebezpečná ta jaderná elektrárna je? Máme se obávat toho, když se koukáme na Dukovanské věže?
1: To vzpomínání je docela aktuální, protože máme 40. výročí Černobylu a 15. výročí Fukušimy. A tady je třeba zdůraznit dvě věci a dva takové velice podstatné rozdíly mezi těmi dvěma haváriemi. Jestliže se podíváme jako na černobylskou havárii, tak vlastně tam byl velice extrémně důležitý ten aspekt toho selhání toho lidského faktoru, kdy vlastně ti operátoři a postupovali velice, řekněme, proti tomu, proti těm příkazům nebo proti těm pravidlům, které měli dodržovat. A zároveň tam byli, což byl, řekněme, důsledek toho utajování v tehdejší ruské společnosti, tak vlastně tam byly některé projektové, řekněme, pochybení v tom daném projektu, které se už projevily na předchozích elektrárnách, například při takové havárii, ke které došlo v Leningradské jaderné elektrárně, kde se projevily ty vlastnosti tohoto typu reaktoru, které mohly vést k nehodám. Fukushima, tak vlastně byla havárie ve Fukushimě byla důsledkem extrémní přírodní katastrofy. Bylo to zemětřesení a tsunami, které vlastně v Japonsku se nečekalo, což je vidět na tom, že vlastně obětí bylo téměř 20 000 nebo 18 000 obětí toho tsunami v Japonsku a obětí havárie, těch přímých obětí havárie, těch 18 000, o kterých mluvím, tak to byly přímé oběti té tsunami a přímých obětí havárie ve Fukušimě bylo nula, čili nebyly. Takže je vidět, že ta elektrárna na jedné straně jako v podstatě se dokázalo zabránit nějakým takovým jako extrémním dopadům na lidské životy, což je ten velký rozdíl oproti té černobylské. A zároveň, jak jsem říkal, to byl důsledek té extrémní přírodní katastrofy. Na druhé straně, a tam byl, je třeba říct, že i tam byl ten lidský faktor, a to bylo to, že sice ano, to tsunami se velice těžko dalo předpovídat, ale s nějakým, a to v současné době i u ostatních elektráren se počítá s extrémními, s nečekanými dopady nějakých přírodních katastrof a podobně. A i s nimi se počítá a staví se to tak, aby i v tomhle případě to mohli přežít. V daném případě to znamenalo, že by ty diesel agregáty nemohly být jako v tom suterénu, kde je mohla zalít ta voda, ale byly by úplně jinde. Pochopitelně u nás nemůže být žádné tsunami, ale u nás od té doby počítáme s tím, že bude třeba nějaké tornádo, které v podstatě ani nevěříme, že by u nás takhle silné tornádo mohlo být, ale že by třeba se přitom poškodili ty chladící věže nebo podobně.
0: Takže to, co bylo třeba na Jižní Moravě před několika lety, tak to by vlastně třeba Dukovany nebo Temelín neohrozilo?
1: Nevedlo by to k tomu, že by došlo k havárii, která by vedla k tomu, že by ty reaktory nebyly uchlazeny a nemohly by, nezabránili by tomu, aby došlo k nějaké havárii, která by vedla k tomu, aby se radioaktivita dostala ven. Čili s tímhletím, jako už s takovýmihle extrémními tornády, které ještě nikdy na Vysočině nebyly, tak se vlastně v tomhletom případě už začíná počítat a počítá a budovy a vlastně všechna opatření se staví tak, aby dokázala přežít i tyhle ty věci, anebo dokázala nějakým způsobem vyřešit tu havárii i v případě, že by došlo k tomu, třeba k tomu nečekanému tornádu.
0: Říká jaderný fyzik Vladimír Wagner.

0: S jaderným fyzikem Vladimírem Wagnerem si dnes povídáme o jaderné energii, tedy převážně. Já když se podívám na své dějepisné znalosti, tak pokud se nepletu, tak vlastně jaderná reakce nebo nukleární reakce, jestli to říkám správně, vy mě určitě opravíte, byla poprvé použita k vojenským účelům. Jaderná bomba, pamatujeme si to z dějepisu, Hiroshima, Nagasaki. Nebo se mýlím?
1: Nemýlíte se, ale to bylo dáno právě tím, že jsme byli v období válečné situace a vlastně ten vývoj v oblasti jaderné energie a principu jeho využití, tak byl dominantně hnán právě tím, že byla válka a obavou na straně Spojených států a evropských vědců, kteří utekli před nacismem do Německa, že Němci budou mít tu jadernou bombu dříve, takže my ji musíme vyvinout dostatečně brzo. Takže celý ten výzkum byl zaměřen právě na ty jaderné zbraně. První ovšem, kde probíhala, nebo první zařízení, kde probíhala štěpná jaderná reakce, tak byl jaderný reaktor, ale ten měl ověřit ty možnosti toho, jakým způsobem se dá štěpná jaderná reakce realizovat, a zároveň jaderné reaktory mohly být zdrojem plutonia pro typ bomby, který byl postaven právě na plutoniu, čili plutoniové bombě, která by doplnila tu možnost jako výroby jaderné bomby z uranu 235, čili té uranové bomby. A v Nagasaki a v Hirošimě byly použity oba typy těchto z těch bomb, takže Amerika pracovala na obou těch typech. Takže jaderný reaktor byl dřív, ale nebyl určen pro výrobu energie a případně elektřiny, to až ty pozdější, ale byl určen proto, aby našel tu cestu k výrobě té atomové zbraně.
0: A od té doby, pokud se nepletu opět, jaderné zbraně použity nebyly, protože kdyby použity byly třeba v dnešní situaci, kdy jsme svědky války na Ukrajině, a kdyby Rusko použilo jaderné zbraně, tak by to asi byl konec světa.
1: Tam jsou dva aspekty. Jeden nebo dva, existuje dva druhy jaderných zbraní. O jedněch mluvíme jako o strategických jaderných zbraních, a to jsou vlastně ty zbraně z velmi vysoké ráže a takové ty, o kterých se mluví jako tím, řekněme, zbraní posledního soudu, a kterým si hrozí ty velmoci, které mají dostatek toho jaderného potenciálu tím absolutním zničením. Existují potom zbraně, kde ta síla je snížená, a pak třeba i jsou, kterým se říká taktické jaderné zbraně, a které by v principu mohly fungovat jako v té válce, jako taková ta použitelná zbraň v taktickém boji. Na druhé straně, v okamžiku, kdy se překročí ta červená linie a použije se ta jaderná zbraň jednou, tak to riziko, že dojde k tomu, že se použijí ty strategické jaderné zbraně a že dojde k tomu zničení vlastně celé civilizace, tak se velice přiblíží. Proto si myslím, že je extrémně důležité, aby opravdu všechny státy nebo co nejvíc států se na to dívalo tak, že jestliže někdo použije tu jadernou zbraň, tu taktickou jadernou zbraň v té válce, tak se opravdu stane nějakým tím černou ovcí a že všichni budou proti němu.
0: Ale abychom naše povídání skončili trošku v optimistickém duchu, možná trošku z sci-fi, je třeba šance, že bychom jadernou energii využívali v autech, že bych přijel k pumpě a místo, dneska můžeme tankovat benzín nebo naftu, nebo tam strčit energii ze šňury, že bych tam strčil nějakou cihličku s nějakým plutoniem nebo uranem a že by to auto jezdilo?
1: No, jako takové auto by se určitě dalo udělat, ale myslím si, že by to nebylo smysluplné. Ty vozítka, které využívají jaderné zdroje, tak se využívají ve vesmíru, například vozítka Curiosity a Perseverance, který pracují na Marsu, tak ty mají radionuklidové zdroje, které produkují elektřinu a ta pohání ty jejich elektromotory tam, takže jsou poháněny právě jako tím radionuklidovým zdrojem, ale to je specificky vesmírný případ, to na té Zemi je to daleko lepší jako využít, teda jak říkám, pro výrobu elektřiny, ty jaderné elektrárny a používat jako elektřinu v těch autech.
0: Říká jaderný fyzik Vladimír Wagner, který byl mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Já vám moc krát děkuji, že jste si po přednášce ve Vídni udělal čas i na mě a přeji vám vše dobré.
1: Taky děkuji za pozvání a přeji vše dobré.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Žáci Jihlavské základní školy Havlíčkova se učí v náhradních prostorách a budou mít delší prázdniny. Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Stíhačky NATO v Lotyšsku zasahovaly proti dronu z Ruska. Dnešní den bude vyjasněný s letními teplotami nad 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Začala oprava základní školy Havlíčkova v Jihlavě. Žáci proto musí docházet do jiných škol a druhý stupeň se učí v bývalém domě dětí a mládeže. Podobně tomu bude i v září a říjnu. Práce zasáhnou sice i do dalších měsíců. Podle vedení školy už by ale neměli narušit výuku. Současně budou mít žáci delší prázdniny. Říká to ředitel školy Radim Fojt.
3: My máme změnu v organizaci školního roku. Končíme o týden dřív než normální školy, to znamená 19. června my máme ukončení školního roku a začínáme o týden díl, to znamená 7. září.
2: Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000. To je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
4: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
2: Dařilo se i českému průmyslu. Jeho výroba meziročně stoupla o 1,5%. Statistikám pomohl hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili v Lotyšsku dron. Ten do země podle armády vletěl z Ruska. Zatím ale není jasné, jestli byl ruský nebo ukrajinský. Podle vojáků jde ale o důsledek ruských rušiček. Úřady mezitím vyhlásily pro obyvatele v regionech na hranicích s Ruskem další letecký poplach.
5: První výstraha pro obyvatele přišla už ráno. Zanedlouho poté armáda oznámila, že francouzský letoun úspěšně zneškodnil dron. Lotyšský premiér Andris Kulbergs na síti X vyzval obyvatele, aby sledovali oficiální kanály a dodržovali pokyny úřadů. Pobaltské státy řeší narušení svého vzdušného prostoru nepilotovanými letouny opakovaně. Minulý měsíc například dopadl dron na estonské území. Lotyšská armáda podle veřejnoprávního serveru LSM už dřív varovala, že dokud bude ruská agrese proti Ukrajině pokračovat, je možné, že se podobné incidenty budou opakovat. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
6: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou přípravných utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
2: A tenistka Kateřina Siniaková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále dvouhry poskočil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová. Počasí. V Třebíči mají aktuálně 23 stupňů, v Počátkách a ve Velkém Meziříčí 22. Dnešek bude doprovázet malá oblačnost, nebe tak zůstane polojasné nebo jasné. K večeru mraku přibude. Teploty se ustálí mezi 24 až 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Račínem a Polničkou se stala nehoda osobního auta. Na místě zasahují policisté.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, zdraví vás Jarda, Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku, řekněte mi vtípek nebo veselou příhodu, prostě udělejte někomu radost, zkuste vyloudit úsměv na tváři, to je nejvíc, nebo pošlete SMSku. A to je jiné číslo 90 011 04 a tu musíte začít slovem píseň, uděláte mezeru. Potom krátkou zprávu, jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

Katka se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní,

0: pracovat s nějakou studentkou.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: A je tady první přání. Ahoj Jardo, pust nám prosím tě od Vladimíra Mišíka písničku Variace na renesanční téma. Děkuji, pěkný den přeje Pavel. Pavel, Pavle, to je moje oblíbená, s radostí to posílám.

0: Vaďo, řekni fór.
1: Sedí takhle v létě dvě půlky zadku a ta jedna říká tej druhej, to je nuda, co? A ta druhá, zapaříme.
0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Na telefonu František. Čau Františku, zapaříme.
3: Nazdar, nazdar, ahoj. Já zapaříme, no to já bych, já zdravím teda všechny, co poslouchají, a vzpomněl jsem si, to se opravdu stalo mému železnějšímu kolegovi, který už bohužel není mezi námi, ale opravdu se mu stalo, že přijel vlakem do Českých Budějovic a navštívil výstavu Země živitelka, a každý, kdo tam byl, tak mi potvrdí, že tam bylo na každých 5 metrech byl stánek s pivem, takže on to tam postupně navštívil, ty stánky, všude si dal pivo a přivedl se tam do krajině podnapělého stavu. Koupil si tam obrovský meloun, asi 8-kilový, a s tím meloudem se dokymácel až na hlavní nádraží v Českých Budějovicích. Tam usedl do rychlíku, z kterého chtěl v Kostelci vystoupit a pokračovat dál vlakem směr Dačice. Jenomže sotva se rozjeli, tak usnul a probudil se až ve Žďáru nad Sázavou. A tam honem rychle průvodčí upozornil, hele, tady je rychlík směr Praha, tak je tě v Brodě vystup, tak on nastoupil do toho rychlíku směr Praha, že v Brodě vystoupí, a on zase usnul a zbudil se v Praze. A teď ho tam zase budili, ho tam, a teď honem tak co dál, na vedlejším nástupiště stál rychlík směr České Budějovice, takže do něj nastoupil s tím, že buď to v Táboře, nebo ve Veselí na Dužnici přestoupil na vlak směr Kostelec do Jihlavy. Samozřejmě zase usnul a probudil se v Českých Budějovicích. takže on to celý objel kolem okola, a v těch Českých Budějovicích ho museli posunovat, či mu museli pomoct vystoupit, pak potřebovali tu soupravu někam uklidit, a jak vystupovat, tak mu vypadl ten obrovský melon z ruky a rozčískal se na tisíc kousků. Takže nejenom člověk, který netrefil z Tábora do Budějovic, tak zase kolega, který netrefil z Budějovic do Kostelce. A já bych teda chtěl dneska pozdravit teda všechny, co posloucháte, a jmenovitě bych teda chtěl pozdravit paní Vaňku z Havlíčkova Brodu, protože to je nesmírně krásná empatická bytost. Měl jsem s ní telefonický rozhovor a my máme hovorila takovýho koníčka, že posloucháme maďarské kapely, takže bych chtěl prostě maďarskou skupinu Omega Petrolu Lampa. Zdravím vás všechny a naslyšenou.
2: Hele, to byla krásná historka. Opravdu děkuji za ní. Posílám písničku a tobě pěkný den. Čau.
3: Taky díky, ahoj.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Jihlavský Cinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Cinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, 2 vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. Námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
2: A další písničku si přeje Jarda Krátký. Ahoj Jardo, zdravíme tebe a všechny regionáky a přáli bychom si do práce zahrát Kabáty s písničkou V pekle Sudivále. Díky moc, a to posílá Jarda a jeho kolektiv z práce. Je to tady.

0: Zemře manžel, manželka si říká, no přece mu nedám do rakve ten nový oblek. Obleče mu teplákovou soupravu. Když je obřad, rakev za zvuku smuteční hudby odjíždí za oponu. Manželka lomí rukama, brečí a povídá, kam mi to odjíždíš, manželi můj? Víko rakve se odklopí, neboštík si sedne a povídá, na olympiádu ty krávo lakoma.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Ano, na vaše přání. Zdarecek palec všem posluchačům Českého rozhlasu. Zdraví vás Luboš z Humpolce a chtěl bych zahrát všem Stanislavám, které mají zítra svátek, a písničku jsem vybral od Vaška Neckáře, Šalalalali. Přeje Lubošek. Tak jo, je to tady.

0: Sloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A další přání má Ivana Kočová. Dobrý den, chtěla bych poprosit zahrát mému manželovi Ivanovi k jeho dnešním 50. narozeninám. Přeju ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka a lásky a vybrala jsem Hanku Zagorovou písničku Já nemám strach.

0: pacient se představuje svému psychiatrovi. Já jsem Napoleon Bonaparte. Ano, a máte nějaké těžkosti, výsosti, bolesti hlavy, závratě, potácíte se a podobně?
1: Já ne, ale s manželkou mám problémy, víte?
0: Neříkejte, s císařovnou Josefínou?
1: Ano, jsem z ní zoufalý, pane doktore. Ona každému tvrdí, že se jmenuje Marie Kudláčková.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání. A to má teď Jarek Střeště a přiložil vtípek. Přijde takhle muž ke zpovědi a říká farářovi:
4: pane faráři, já jsem zmlátil tchýni. I dobře, synu, nejdříve hříchy, dobré skutky až potom.
3: Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Pohádka o konvalinkách, kterou v roce 1966 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Díky, Jarek Střeště. Jarku, je to tady.

0: jsem tě neviděl, jsi takovej přepadlej, je všechno v pořádku. Ale čověče, minulej týden jsem spadl z 10metrovýho žebříku. No to si děláš srandu, no a jsi v pohodě. Ale jo, já jsem stál naštěstí teprve na druhý příčce.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A je tady další přáníčko. Dobrý den, chtěl bych zahrát mé přítelkyni Natálce k dnešnímu úklidu domu a vybral jsem písničku od Divokého Byla Malování. Děkuji moc, Tom.

0: lásky nás tří.
1: Redaktor se ptá farmáře, prosím vás, kolik mléka vám dávají tyto krávy?
2: A která? Ta černá nebo ta hnědá?
1: No třeba ta černá.
2: No tak ta dává 2-3 litry denně.
1: No ano, a ta hnědá?
2: No ta dává 2-3 litry denně.
1: Aha, a co pak jim dáváte jíst?
2: A které? Té černé nebo té hnědé?
1: No tak třeba té černé.
2: Ta jí na louce trávu.
1: No a ta hnědá?
2: Ta jí taky na louce trávu.
1: Redaktor už celý znervózní. Prosím vás, proč se pořád ptáte, kterou myslím, když jsou na tom obě stejně?
2: No, protože ta černá je moje.
1: Aha, tomu rozumím. No a ta hnědá?
2: Ta je taky moje.
3: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: A teď píše Lucie Bertníková. Dobrý den, přeji všem krásný start týdne a přála bych si od Helenky Vondráčkové písničku Sundej kravatu jen tak pro radost k novému týdnu. Je to tady.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A další přání má Petra Pavlíková. Zdravím všechny posluchače a měla bych jedno přání. Včera oslavila svátek Iveta Vítková z Humpolce, tak bych jí chtěla ještě jednou moc popřát k svátku všechno nejlepší a vybrala jsem písničku od skupiny MIG 21 Kalhotky si sundej. Děkuji moc, Péťa z Brodu. Péťo, kalhotky hledali tady všichni normálně, i moji rádcové, a nenašli. No, takže Petro, kalhotky si sundej, sama já dám snad nežít, no.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Mladý pán přišel do drogérie.
1: Prosím vás, prosil bych smuteční pásku na rukáv.
0: No a jak širokou? 2 cm? Nebo 6? Víte, to je podle toho, jak blízký je váš zemřelý.
1: Moje tchyně, která nás vydědila.
0: Aha, no tak to vám bude stačit kousek černé nitě.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A na telefonu už čeká Zdenda z Třebíče, ahoj.
4: Ahoj, jak to, dobrý, s tou nití je to zlatý. A tady se dneska má svátek Medard.
3: Ano.
4: Takže pro všechny Medardy necháme zahrát písničku Šenkýřku.
3: Panečku. Tak jo, tak to rozjedeme na plný pecky.
4: Když má lid, tak ať lije.
3: Jo. Posílám a přeju ti pěkný den.
4: Tobě taky, měj se, ahoj.
3: Ahoj.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, mám tady poslední přání. Ahoj, Jardo, nechystá se opět léto na grilu nebo nějaká jiná akce, kde budeš ty? Rádi tě zase uvidíme, díky za odpověď a chtěli bychom si zahrát od tebe jiřínské léto. Díky, Vašek s manželkou. Vašku, teď jsem dospíval Šenkýřku, tak bohužel písničku už nedám a zatím se nic nechystá, ale pokud něco bude, tak určitě se to dozvíš tady v písničkách pro Vysočinu nebo na Českém rozhlasu Vysočina. Mám tady poslední přání na písničku Kočovní herci od Františka Nedvěda. Mějte se, smějte se a zase zítra takhle po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava vybuduje nová hřiště na plážový volejbal. Nezaměstnanost na Vysočině dál patří k nejnižším v zemi. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO stále není jasné. Dnešní den bude vyjasněný s letními teplotami nad 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Jen dvě hřiště na plážový volejbal budou mít letos k dispozici sportovci v areálu Jihlavského vodního ráje. Počítá s tím provozovatel koupaliště s tím, že jeden kurt bude stálý a druhý mobilní. V příštím roce by pak měly v Jihlavě vzniknout dvě nové plnohodnotné hrací plochy. Pokračuje mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.
2: Od příštího roku slíbily služby města Jihlavy, že umožní beach volejbalistům také hrát tento sport v areálu tenis centra. Právě teď vyřizují stavební povolení a v příštím roce by tam měla vyrůst dvě z brusu nová beach volejbalová hřiště.
0: Na Vysočině jsou bez práce zhruba 4% lidí v produktivním věku. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Ke konci května evidoval 13 690 uchazečů o místo. Je to téměř o 300 méně než v dubnu. Nezaměstnanost na Vysočině tak zůstává 0,8% pod celorepublikovým průměrem a spolu s Prahou se řadí mezi nejnižší v zemi. Pokračuje ředitelka krajského úřadu práce Lenka Nováková.
3: V průběhu května ukončilo evidenci 1807 uchazečů, přičemž 82% z nich nastoupilo do zaměstnání. Část těchto uchazečů zahájila samostatnou výdělečnou činnost, přičemž podíl žen mezi těmito osobami patří v kraji Vysočina k nejnižším v rámci České republiky.
0: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Sport. Dánský fotbalista Christian Eriksen podruhé v kariéře skolaboval. Tentokrát se mu to stalo v přípravném utkání proti Ukrajině, které rozhodčí kvůli tomu v 70. minutě předčasně ukončil. Podle reprezentačního lékaře krátce ztratil vědomí, ale teď je záložník Wolfsburku v dobrém stavu a brzy ho propustí z nemocnice. Poprvé měl Eriksen zástavu srdce před 5 lety při mistrovství Evropy. Počasí. V Jihlavě je teď 22 stupňů, v Moravských Budějovicích 24. Dnešek bude doprovázet malá oblačnost, nebe tak zůstane polojasné nebo jasné. K večeru mraku přibude. Teploty se ustálí mezi 24 až 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 110. kilometru ve směru na Prahu stojí v odstavném pruhu nákladní auto s těžkou technikou. Na místě provoz koordinují policisté.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu, což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerád dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo princeze byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No, takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No, takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem, já tam nepůjdu, já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani ne. Dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalu jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kamera. Čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den, ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, a který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět. No,
2: právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: se
2: jako, všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se to stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo to setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů. A Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představeních v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli poškolit do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit na hlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažma, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty
1: porty.
2: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvil. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvel je taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši, a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením, aha, když je, no a když

0: Není, tak vlastně já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
0: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě,
1: ano,
0: protože
1: Polaví,
0: mě přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
0: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
0: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
0: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
0: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže
1: tady
0: my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
0: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3 stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoci, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Tím pádem, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry. Je to tak?
0: Ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno. Na každý den je vlastně jiný plamen. Každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky. V pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, tak vám to vyčistí a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
0: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. To je nádherná rada opravdu.
0: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
0: Děkuji a děkuji za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemřela ředitelka jihlavské charity Hana Fexová. Základní škola Havlíčkova v Jihlavě je v rekonstrukci. Žáci se učí jinde. Filipíny po silném zemětřesení hlásí víc než 30 mrtvých. Noc i zítřek bude deštivý se zataženou oblohou. Teplotní maxima 24 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. V neděli zemřela dlouholetá ředitelka jihlavské oblastní charity Hana Fexová. Bylo jí 48 let. Zprávu o jejím úmrtí na sítích zveřejnil jihlavský magistrát. Hana Fexová pracovala v jihlavské charitě 15 let. Z toho posledních 7 je vedla. Za svou práci v sociálních službách získala v roce 2024 ocenění města Jihlavy. Kvůli opravě museli žáci a učitelé základní školy Havlíčkova v Jihlavě dočasně opustit svou budovu. Děti z prvního stupně se teď učí v jiných jihlavských školách. Druhý stupeň provizorně využívá k výuce bývalý dům dětí a mládeže.
2: Podle mě se to zvládnout dá, samozřejmě to asi jako není něco, co by mělo fungovat rok, dva. Ale jestli to bude na pár měsíců, tak bych neřekla, že je to nějaký velký problém.
3: Vysvětluje žečka Adéla, že v domě dětí a mládeže mají sice menší prostory, než na jaké byly zvyklí, stále jde ale o dobrou alternativu vůči klasickým třídám. Komplikovanější je ale podle zástupkyně ředitele školy Zdeňky Sochorové například tvorba rozvrhu.
4: Ten červen nebude tak náročný, jako bude náročný září a říjen. Protože to už nebudou na výletě. Teď přece jenom spousta těch tříd je mimo.
3: Část učitelů musí teď totiž zajistit výuku v domě dětí a mládeže i například na základní škole Kolárova, kde jsou zase umístěné mladší ročníky. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Anketa Skutek roku 2025 zná své vítěze. Dnes večer převezmou ceny na zámku v Červené Řečici. Ze 43 nominovaných skutků vybrali obyvatelé kraje a odborná porota 8 vítězných dobrovolnických projektů. Porotci hodnotili aktivity například z hlediska udržitelnosti, originality a občanské angažovanosti.
5: Například v sociálně zdravotní oblasti získaly ocenění studentky Novoměstského gymnázia Karolína Dobijášová a Aneška Pešková. Zorganizovali charitativní vánoční kavárnu, díky které se podařilo vybrat 26 000 korun pro dětské oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě. Obec Horní Dubenky za zařízení samoobslužné prodejny potravin získala ocenění v oblasti ekonomické. Kraj ocenil i další aktivity. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: Počet obětí po silném zemětřesení na Filipínách vzrostl na nejméně 32. Informují o tom místní úřady. Záchranné akce dál pokračují. Otřesy o síle 7,8 stupně zasáhly ostrov Mindanao. Ve městě General Santos je poškozená řada budov a klíčový most. Podle agentury AP zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Pomoc zasažené zemi nabídla například Malajzie. Sport. Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Porazil ho Australan Curtis Marshall. Duplantis nevyhrál poprvé od mítinku diamantové ligy v Monaku v červenci roku 2023.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 24 stupňů, v Novém Rychnově a Vatíně 22. Noc bude zatažená a postupně se přidají i přehánky. Teploty ale neklesnou pod 13 stupňů. Úterý očekáváme s velkou oblačností a občasným deštěm. Lokálně se vytvoří i bouřky. Zítřejší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 100 kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí na krajnici odstavený autobus. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na zámku v Náměšti nad Oslavou najdete výstavu Haukvicové na cestách, co všechno návštěvníkům přiblíží o rodě Haukviců, který je neodmyslitelně spjatý s tímto panstvím, nám už za chvíli prozradí kurátor výstavy Lukáš Gregor.
1: Dobré odpoledne s Lídií Jakubičkovou.

0: Je 14 hodin 8 minut, k tomu hladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne. Zveme vás na výlet. Se zámkem Náměšť nad Oslavou je historicky neoddělitelně spjatý rod Haukviců. Panství vlastnili v letech 1952 až 1945 a přeměnili ho ve významné centrum kulturního a hudebního dění. Také hodně cestovali a při návštěvě zámku můžete teď prozkoumat i připravenou výstavu, kterou nám přiblíží její kurátor Lukáš Gregor. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na zámku v Náměšti nad Oslavou probíhá výstava Haukvicové na cestách, co všechno návštěvníkům přiblíží o rodě Haukviců, který je neodmyslitelně spjatý s tímto panstvím.
1: Návštěvníkům to přiblíží způsob cestování šlechty na konci 19. a v první, řekněme, polovině nebo čtvrtině 20. století.
0: Co všechno můžeme na výstavě zhlédnout?
1: Máme tam ohromnou spoustu fotografií, které se nám dochovaly částečně v albech, ale i v negativech. Podařilo se nám dohledat i dobové dokumenty, jako třeba účty za cestování, za ubytování v hotelích a podobné záležitosti. Máme tam dokonce i jeden úžasný, řekněme, 3D objekt, paní hraběnka Johana Elkalak Haukvic, která žije ve Vídni, tak nám laskavě zapůjčila cestovní necesér, toaletní soupravu své babičky Sofie Haukvic, rozené Bavorovské, takže ta je tam taky vystavená.
0: To je zajímavé. Co suvenýry?
1: Zakoupit si mohou knihu, která vyšla k tomuto tématu. Jsou v ní příspěvky z vícero zámeckých objektů po celé České republice, které se do tohoto tématu zapojily, a samozřejmě je tam i Náměšť nad Oslavou. Téma obecně je šlechta na cestách a lze ho velice snadno najít i na internetu.
0: Co se týče té samotné výstavy na zámku, v jakých prostorách ji najdeme?
1: My máme na zámku 3 prohlídkové trasy a ta výstava vlastně prolíná všemi těmi trasami. V soukromém apartmánu posledního pana hraběte jsou takové ty osobnější dokumenty, právě ty již zmíněné účty z počátku 20. století, rodinné fotografie a různé předměty, které Haukvicové využívali při cestách nebo si je z cest dovezli. Další prohlídková trasa, ta hlavní, tam jsme věnovali té výstavě celou rozsáhlou arkádní chodbu, kde trochu mapujeme některé ty cesty, a to takže na fotografiích. Máme tam ohromnou spoustu fotografií z cest do Středomoří, do Itálie. Soustředili jsme se hlavně na tyto oblasti, i když Haukvicové cestovali prakticky po celé Evropě a nejbližším okolí, ale tyto cesty jsme měli nejlépe zdokumentované, takže návštěvníci tam mohou najít i inspiraci pro své vlastní cesty, protože spousta těch míst, které Haukvicové navštívili, jsou turistickými lákadly i dnes. A je zajímavé pozorovat, jak se proměnilo například náměstí svatého Marka v Benátkách nebo prostor u egyptských pyramid a podobně. Jedná se o fotografie a o dokumenty, které ještě nikdy nebyly vystavené, a dokonce některé dokumenty byly i nedávno objevené, tak říkajíc. Jsou to opravdu unikátní věci, které návštěvníci určitě ještě nikdy vidět nemohli. Určitě bych chtěl posluchače pozvat na zámek, nejenom kvůli té výstavě, ale máme tam spoustu dalších úžasných věcí, které stojí za zhlédnutí. A to téma cestování je, myslím si, aktuální neustále, cestuje se pořád a doufáme, že cestovat se i bude. A samozřejmě, že neprobíhá jenom na Náměšti, i na spoustě dalších hradů a zámků. A když si někdo udělá takovou velkou cestu po památkových objektech, které se věnují tématu šlechta na cestách, tak už to bude velký cestovatelský počin.
0: Říká kurátor výstavy Lukáš Gregor a já tímto děkuji. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A já ještě dodám, že výstava na zámku v náměstí nad Oslavou potrvá až do 1. listopadu, tak se tam určitě zastavte.
2: Jsme s vámi i na náměstí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kapsy.

0: 14 hodin, 20 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Až si za 40 let s Červusem sedneme k ohni, budeme vzpomínat na to, jak jsme si zakopali na mistrovství světa. To říká fotbalista David Douděra, který se na vrchol kariéry chystá i s bratrancem Lukášem Červem. A jak to reprezentační obránce prožívá, uslyšíte v našem vysílání už za pár minut.
1: Jihlavský Sinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Sinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. Námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré pondělní odpoledne. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižním Koreou. Turnaj vyhlíží i reprezentační obránce David Douděra, který v posledních dvou přípravných zápasech pokaždé nahrál gól.
1: Tam je Douděra po pravé straně, který střílí a tady je gól. Češi vedou 1-0 a prosazuje se Ladra.
2: Na Letné ve vítězném utkání s Kosovem odehrál Douděra první poločas a ve 12. minutě připravil úvodní gól Ladrovi. Do přípravného duelu s Guatemalou naskočil v New Jersey na závěrečnou půlhodinu a po jeho centru zápas rozhodl Chorý. Hlavně v generálce předvedl pravý obránce velmi dobrý výkon a ukázal, že před světovým šampionátem formu má.
3: Já si myslím, že každý fotbalista, když zahraje v jeho samotných očích dobrý výkon, tak je spokojený. Což u mě tak bylo, takže ano, byl jsem spokojený.
2: Přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport David Douděra. 28-letý křídelník byl před měsícem po vyloučení v nedohraném ligovém derby se Spartou společně s Tomášem Chorým vyřazený z kádru Slávie a nominaci obou hráčů na mistrovství světa tak někteří fanoušci i odborníci spochybňovali.
4: Já jsem o nich nikdy nepochyboval. Jsou hráči, kteří patří do kádru. Já musím jako trenér zvolit zejména sportovní stránku, za to jsem hodnocený. Jo, a tyhle ty věci, to je jiná scéna, kde se odehrály a my máme svůj sen.
2: Řekl po utkání s Guatemalou trenér národního týmu Miroslav Koubek. Davida Douděru čeká s reprezentací druhý velký turnaj a stejně jako před dvěma lety na evropském šampionátu v Německu je v českém výběru i jeho bratranec, záložník Lukáš Červ.
3: Je to absolutní vrchol kariéry, na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků zdovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. To jsou prostě rodinný zážitky na celý život a jsme, myslím, že všichni kluci jsou tady jako nesmírně hrdí a vděční za to, že ta šance byla nám umožněna.
2: Je to pro vás o to sladší, že máte v týmu bratrance Lukáše Červa, i třeba rodina to prožívá o to víc?
3: Jo, se rozbrečím, jednoznačně. Tím, že jsme fotbalově založená rodina a aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch a se všema to chceme sdílet, aby si to prostě užili stejně dobře tak jako my, takže na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda. My jsme taková rodina, že každý okamžik života si chceme prožít, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci, tak jsme za to, aby si ten život člověk prožil ze vším všudy, protože umíráme jenom jednou, ale žijeme každý den, takže tím se řídíme.
2: Dodává obránce fotbalové reprezentace David Douděra z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
0: A pojďme dál, krajská anketa Skutek roku má své oceněné pro rok 2025. Slavnostní předání bude dnes večer na zámku v Červené Řečici a my si jednu z oceněných aktivit připomeneme už za pár minut v dnešním příběhu z Vysočiny. Tak určitě zůstaňte s námi, ale teď už je tu Miroš Birka a Marika Gombitová.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na zámku v Červené Řečici dnes úderem 18. hodiny krajští radní slavnostně vyhlásí anketu Skutek roku. Jedním z oceněných počinů je i braný závod seniorů z vnoučaty, který v Jihlavě loni v září uspořádal policista ve výslužbě Antonín Chroustek. My jsme byli tehdy u toho, účast byla hojná a nadšení veliké. Závodili celé rodiny a tak si tuto akci pojďme připomenout.
2: Je sobota 9:30 dopoledne a já jdu ke sportovní hale SK Jihlava. Je tady spousta lidí. Za půl hodiny odstartuje braný závod seniorů. Už je přede mnou Antonín Křoustek, pořadatel ze spolku Nebojte se policie.
3: Letos máme nahlášený rekordní počet 165 seniorů a 75 vnoučat.
2: Já jsem se dívala do programu a jsou tam takové ty disciplíny, které znám i já ze základní školy. Střelba ze vzduchovky, hod granátem.
3: Ano, přesně tak, to jsou ty dovednosti, ale máme taky vědomostní testy, zdravověda, dopravní předpisy.
2: Vidím tady seniory, máte už na sobě zelená čísla. Proč jste přišli na závod seniorů?
4: Je to tradiční věc a už jsme tady po několikátý. Netěším se na různý testy z dopravy a tak. No.
2: Je vás v týmu víc určitě?
4: No. Já budu asi střílet z luku.
2: A další tým se připravuje na start.
5: My jsme domov pro seniory na Lesnově. My máme 4 účastníky a 5 lidí na doprovod, kolegyň.
2: Na jakou disciplínu se cítíte nejvíc?
6: Mě řekli na střelbu.
2: Umíte dávat třeba maso?

0: Až srdce.
1: No, pokusila bych se.
0: Mě zaujalo, že běh je zakázán, takže si to v pohodě, v klídku projdete. Máte berličku,
1: jo.
0: Ale ty 3 kilometry v pohodě dáte.
1: No, v berličku, ano.
0: Proč jste přišli na braný závod?
2: Z legrace, jsme důchodci a chceme se pobavit.
3: Jsme tady celá rodina s dcerou a s noučatama. Přijeli jsme teda až z Přibyslavy.
0: Jak jste se o tom dozvěděli?
3: Ze Senior Pointu v Havlíčkově Brodě.
0: A další družstvo?
4: Chodili jsme dřív s noučatama, ale vnoučata nám nějak odrostly, tak už je to nebaví. Tak chodíme my a baví nás to. Zasoutěžíme si, dostaneme možná i nějakou odměnu jako špekáček a tak.
5: Sejdeme se tady i s lidmi, který známe.
6: Pojďte za náma!
0: 10 hodin, už se blíží start.
6: Děkujeme, že jste přišli. 3, 2, 1!
0: Závodníci se rozcházejí k jednotlivým stanovištím. Já jsem se zastavila hned u prvního. Střelba ze vzduchovky. Seniorka s číslem 5 sestřelila všechny 3 terče.
7: Mně to jde vždycky.
0: Ráda střílíte? Už jste střílela?
7: Ne, nestřílela. Já akorát na braném závodě.
0: Přicházím na další stanoviště.
8: Pravidla silnějšího provozu. Zatím všichni na plný počet.
0: A tady to vypadá na vědomostní úkoly. 2 medvídci z oblíbeného dětského večerníčku se potkali u kterého města?
7: Kolín.
0: Další stanoviště přímo před letním kinem. A já to tipuji na zdravotnictví, protože vidím dámy ze Státního zdravotního ústavu. Sedí tady Irena Zimenová. Tady se bude dělat masáž srdce.
9: Přesně tak.
0: Můžu si to zkusit?
9: No úplně určitě.
0: Tak perfektně.
9: Tady je propnutý lokty.
0: A mám si zpívat ty rolničky,
9: přesně
0: jak se říká.
9: Tak.
0: Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Dělám to dobře?
9: Úplně na jedničku s hvězdičkou.
0: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
10: A já ještě dodám, že skutek roku krajští radní dnes v 18 hodin na zámku v Červené Řečici vyhlásí v několika různých kategoriích. Nebude chybět volný čas dětí a mládeže, sociálně zdravotní oblast, ale také poradenství, osvěta a vzdělávání anebo životní prostředí a zemědělství a ekonomická oblast. Kompletní přehled všech oceněných v anketě najdete na stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví osmdesátiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14:45 aktuální čas, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za pár chvil dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, tak si na to určitě počkejte. Ale teď se pojďme ještě zeptat, jak bude venku dál.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má meteorolog Mojmír Martin. Přeji vám dobré pondělní odpoledne.
2: Pěkný den.
0: A koukněme se na oblohu nad Vysočinou. Jak to vypadá s počasím a teplotami aktuálně?
2: Tak máme slunečné počasí s malou oblačností a většinou i letními teplotami. Ty se pohybují až do 26 stupňů.
0: A jak to bude vypadat ale s počasím dál během večera a noci?
2: Tak k večeru začne postupně od západu přibývat oblačnost. Ta bude taková zpočátku většinou průsvitná, ale v průběhu toho večera a noci bude houstnout, no a kránu se k tomu mohou na některých místech připojit i přeháníky. Teploty v průběhu noci poklesnou na 16 až 13 stupňů, foukat bude jen slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů, ale kránu potom od západu se trošku rozfouká západní vítr.
0: A pojďme se podívat, jak to bude vypadat dál v úterý, protože takový to pěkný den, co dneska můžeme vidět nejen z okna, ale i prožívat venku, tak se nám změní trošičku.
2: Určitě se to změní, takový hezký den v nejbližších dalších dnech nebude. Zítra už očekáváme velkou oblačnost od západu až jihozápadu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Lokálně se mohou objevovat i bouřky. Večer a v noci by srážek mělo postupně ubývat. No zítřejší odpolední teploty 20 až 23 stupňů na jihovýchodě a východě kraje, tam může být ještě místy i k 25 stupňům. Foukat bude mírný západní nebo jihozápadní vítr, ten se bude v průběhu dne měnit na severozápadní, no a v bouřkách a při přechodu studené fronty přechodně zesílí. Na večer potom opět ten vítr bude slábnout.
0: Jak jsem se dívala na tento týden, tak to vypadá, že ten déšť jen tak jako nepřestane.
2: Je tomu tak, hodně deštivá bude hlavně středa, tam také budou hodně nízké teploty, 14 až 10 stupňů ráno a odpoledne na nejvýš 13 až 17 stupňů. Foukat bude slabý vítr západních směrů. Pršet bude zpočátku i ve čtvrtek, v průběhu dne, ale potom čekáme spíše takovou promidlivou oblačnost a na mnoha místech přeháňky, lokálně i bouřky. Srážky budou večer ustávat. Ranní teploty 10 až 6, ty nejvyšší denní 16 až 20 stupňů.
0: Tak hlavně, aby se nenaplnila pranostika Medardova kápě 40 dní kape.
2: Tak nějaké deštivé období bude, ale zřejmě nebude tak dlouhé.
0: Říká Mojmír Martin z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina doznívají mandraže a my teď otevíráme rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, který nám teď odpoví na otázku, kde bychom našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Jihlava vybuduje nová hřiště na plážový volejbal. Pomaturitní IT neškola nabere studenty podle počítačové hry ze Zelené hory. Noc i zítřek bude deštivý se zataženou oblohou, teplotní maxima 24 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi ve studiu i Tomáš Kolátor. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
5: Ocenil jsem, že přijal rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
4: Jen 2 hřiště na plážový volejbal budou mít letos k dispozici sportovci v areálu Jihlavského vodního ráje. Počítá s tím provozovatel koupaliště s tím, že jeden kurt bude stálý a druhý mobilní. V příštím roce by pak měly v Jihlavě vzniknout 2 nové plnohodnotné hrací plochy. Pokračuje mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.
6: Od příštího roku slíbily služby města Jihlavy, že umožní beach volejbalistům také hrát tento sport v areálu tenis centra. Právě teď vyřizují stavební povolení a v příštím roce by tam měla vyrůst 2 z brusu nová beach volejbalová hřiště.
4: Náborová počítačová hra z prostředí Zelené hory je znovu otevřená. Zájemci o moderní technologie se přes ní můžou dostat na takzvanou IT neškolu. Neobvyklé pomaturitní studium funguje ve spolupráci Žďáru nad Sázavou, Vysoké školy polytechnické a kraje Vysočina.
7: IT neškola sídlí ve Žďáře nad Sázavou, je ale možné ji absolvovat i online. Studium trvá maximálně 2 roky a je zaměřené prakticky. Náborová hra je spuštěná do 13. června. Úspěšní řešitelé postoupí na takzvaný bootcamp. Ti nejlepší budou přijati ke studiu na další semestr. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Odchov mládě pekary Wagnerova ohlásila Jihlavská zoo. Její skupina těchto jihoamerických sudokopytníků se tak rozrostla na 7 členů. Jihlavská zahrada s odchovem pekary začala v roce 2014 jako vůbec první v Česku. Z vědeckého hlediska jde navíc o zajímavý druh. Až do roku 1972, kdy přírodovědci objevili živé jedince, byl totiž považován za vyhynulý.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajare zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance, záložníka Lukáše Červa. Pokračuje Douděra.
8: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby 2 členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že je jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
3: Počasí.
4: Telřimově teploměr ukazuje 23 stupňů, v Dukovanech a ve Velké Meziříčí 24. Noc bude zatažená a postupně se přidají i přehánky. Teploty ale neklesnou pod 13 stupňů. Úterý očekáváme s velkou oblačností a občasným deštěm. Lokálně se vytvoří i bouřky. Zítřejší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Jeďte opatrně v Havlíčkově Brodě na frekventované křižovatce ulic Lidická a Masarykova. Silničáři tam opravují dopravní značení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Nutrie, mýval, bolševník nebo pajasan. Invazní druhy, které v přírodě působí značné škody. I na to upozorní akce Týden invazních druhů. A my o tom budeme mluvit v dobrém odpoledni. Hlavně o nutriích už za 20 minut. Tak si na to určitě počkejte a za chvíli se také dozvíte, proč škodí jednoduché cukry.
3: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.
10: Nosím černý brýle.

0: zdraví. Proč nám škodí jednoduché cukry?
1: Připomenu, že jednoduché cukry jsou ty, které jsou obsaženy ve sladkostech. Můžeme si je představit také jako ten bílý rafinovaný cukr. Cukry jsou obecně zdrojem energie, ale teď jde o to, jestli my té energie potřebujeme přijímat takové množství, jaké přijímáme. A to většinou ne. To hlavní nežádoucí je, že jednoduché cukry se rychle dostanou z trávícího traktu do krve, rozhodí tak v krvi hladinu cukru. Při jejím poklesu vzniká pocit hladu i chutě a my často pokračujeme v jídle, i když už je to nežádoucí. Takže ve výsledku to vede k nadváze, obezitě a všem dalším civilizačním nemocem, jako cukrovka, onemocnění srdce, onemocnění cév. Přínosnější jsou určitě složité cukry v podobě obilovin, celozrnného pečiva, ovesných vloček, brambor, luštěnin.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou. Rich girl, she buys her dreams.

0: Jihlavský Cinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Cinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin, 21 minut, zaladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pro lidi představuje atrakci, pro ekology výrazný problém. Kdo? Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Například narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má sploštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme asi upuštěné nory. Ty nory jsou vnitř právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrie vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a množovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Za chvíli bude řeč také o svatém Medardovi a o tom, proč je spojován s deštěm.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina, to byla Cyndi Lauper, máme 15 hodin 31 minut, pondělí 8. června, svátek má Medard, přejeme všechno nejlepší. A kdo byl vůbec Medard a proč se k němu lidé často modlili, to nám teď poví Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes je svátek patrona sedláků a ochránce úrody. V křesťanském světě je jim svatý Medard, kterého ovšem měli za svého patrona i pastýři, sládci a někteří vinaři. Prosby k němu měly pomáhat při bolesti zubů, horečce i choromyslnosti. Nás ale dnes bude zajímat to, že lidé se k němu za starých časů modlili, aby jim dopomohl k suchému počasí při senoseči a vůbec k úrodě na polích. Když byl Medard ještě malý kluk, zastihla ho v polích bouře a obzvlášť prudký liák. Tu přilétl veliký orel, roztáhl nad chlapcem své obrovské perutě a tím ho ochránil. I proto byl Medard po staletí vzýván, aby chránil před deštěm. Zvláště teď v červnu o senách. Na to konto vzniklo i nepřeberné množství lidových pranostik. Tu nejznámější o Medardově kápi znáte, tu netřeba připomínat. Její parafrází je poučka, jež praví, že jaké počasí Medard mívá, takové se potom v létě 6 týdnů ozývá. Což mohlo platit jak o deštivém počasí, tak i o tom pěkném slunečném. Pokud dnes pršelo, měli staří hospodáři obavy, však si těch pár pranostikových předpovědí poslechněte. Na Medarda, když leje, na dobré žně není naděje. Nebo oblékne-li svatý Medard plášť do deště, budou se často z polí vracet lidé promoklí. A do třetice, když na Medarda prší, voda pak i břehy ruší. To věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů a ti všichni to kdysi z přírody odpozorovali. Takže na tom asi něco mohlo býti. Zítra řemeslné cechy.

0: Řekni fór.
1: Přiběhla paní na policii a křičí už ze zdálky. Prosím vás, mě znásilnilo 12 chlapů. Uklidněte se, paní. My je

0: 12.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Už jen pár dní a léto bude oficiálně. I podle kalendáře. Venku je teplo už teď, sedí se na zahrádkách a popíjají se osvěžující nápoje. Určitě jste si všimli, pokud chodíte na kávu, že se v létě začne v nabídce objevovat i espresso tonik. A my si právě teď povíme, jak se dělá. Slovo má kolegyně Dáša Kubíková.
2: K létu patří ledové nápoje, včetně kávy. Ano, jedním z nejpopulárnějších kávových drinků, jak se jim říká, když jsou s něčím smíchané, je espresso tonik. I když, jak se zdá, u něj platí, že ani nemusí být léto, stačí, když se teplota malinko zvedne, říká barista Tomáš z pražírny Industra Coffee z Brna Židenic.
3: Ano, to je vždycky, když nehledě na to, jaká je počasí, jaká je teplota, ale jakmile stoupne o pár stupňů, kolega tvrdí vždycky, když se zvedne o 10 stupňů, tak začnou chtít lidi espresso tonik, takže když minus 10 na nulu a ono to tak je většinou.
2: Samozřejmě si můžeme zajít na populární espresso tonik do kavárny, ale dokážeme to i sami doma, pokud máme kávovar na espresso a v lednici láhev toniku a led. Jaký je postup?
3: Espresso tonik děláme úplně jednoduše. Užíváme 150 gramů toniku, led a jeden shot espressa, nebo dva, záleží podle toho, jak lidi chtějí. Já myslím, že na tom baví, že je to takový osvěžující, lehký letní drink a vlastně paradoxně, když jsou to dvě hořký chutě, které, když si to člověk představí, by neměly moc fungovat dohromady, tak vlastně dost dobře fungují a ten výsledek je takovej jako příjemně svěží.
2: Osvěžení potřebujeme tu a tam všichni, tak si někdy také zkuste dát hořkou kávu s hořkým tonikem, ať zjistíte, jak jim to společně ladí a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dostavba Dukovan podle Evropské komise neporušuje unijní pravidla. Velkomeziříčské technické služby nahradí 15 let staré svozové auto. Vítězové ankety Skutek roku dnes převezmou své ceny. Noc i zítřek bude deštivý se zataženou oblohou. Teplotní maxima 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh. Odpadky ve Velkém Meziříčí bude svážet nové auto. Tamní technické služby se jej pořídí za víc než 5 milionů korun. Podle jednatele společnosti Jaroslava Mináře zajistí služby na dalších několik let. Nové auto nahradí starý svozový vůz z roku 2011.
2: Nové vozidla kupujeme v pětiletých cyklech, kdy nám vždycky to nové vozidlo 10 let jezdí na svozu domovního odpadu. A po těch 10 letech je přesuneme na svoz separovaného odpadu a po 15 letech to vozidlo vyřadíme z provozu, protože už náklady na opravu a údržbu toho vozidla jsou větší než náklady na odpisy nového vozidla.
1: Anketa Skutek roku 2025 zná své vítěze. Dnes večer převezmou ceny na zámku v Červené Řečici. Ze 43 nominovaných skutků vybrali obyvatelé kraje a odborná porota 8 vítězných dobrovolnických projektů. Porotci hodnotili aktivity například z hlediska udržitelnosti, originality a občanské angažovanosti.
3: Například v sociálně zdravotní oblasti získali ocenění studentky Novoměstského gymnázia Karolína Dobijášová a Aneška Pešková. Zorganizovali charitativní vánoční kavárnu, díky které se podařilo vybrat 26 tisíc korun pro dětské oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě. Obec Horní Dubenky za zařízení samoobslužné prodejny potravin získala ocenění v oblasti ekonomické. Kraj ocenil i další aktivity. Adéla Boháčová, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka poprvé v letošním ligovém play-off prohráli. Pardubicím podlehli na jejich palubovce 78-79 a ve finálové sérii teď vedou 2-1 na zápasy. Čtvrté utkání se hraje dnes od 18 hodin znovu na východě Čech. A čeští vodní slalomáři ovládli na světovém poháru v Praze závod v kajak krosu. Vyhrál ho Jakub Krejčí před Vítem Přindišem. Kateřina Beková navíc zvítězila v předchozí individuální časovce. Počasí. Věžďáře nad Sázavou mají 23 stupňů, v Telči nebo Košeticích 24. Noc bude zatažená a postupně se přidají i přehánky. Teploty ale neklesnou pod 13 stupňů. Úterý očekáváme s velkou oblačností a občasným deštěm. Lokálně se vytvoří i bouřky. Zítřejší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší dopravní komplikace v kraji. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přičte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
2: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: Ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aha, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo, že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydná hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře, taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý, jo,
2: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrach!
5: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
2: Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví! Tady mám na to papír! Ano! Takže Huml pacient potřebuje klid! A ten klid tady bude! Nebo to rozsekám všecko na tříčky!
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď, co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody s mávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se na mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český hráj, člověče. To jsou davy lidí. A si s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnul?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám, myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro. Tak jo.
5: Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak tak jo. Pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte
5: díky,
2: se hezky,
5: jo,
2: Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Štěrčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý
6: i vás.
4: Den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutný, že stojí ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já nevím, já bych řekl Ačko. Jo, já
2: Ačko,
6: zvědělat,
2: no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No podobně, děkujeme. Děkujem. Pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějov, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím no. Se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo. Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka. Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni některý dědkové jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe 30. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky, jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocani, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, tam mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli Holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejchat čerstvýho vzduchu. Páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce.
0: Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu. Takže já se ptám, Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše. No. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Polednice.
0: Ještě jednou.
1: Věk FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho no hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No,
2: to ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova, z Hradce Králové, to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějcích, v
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak no, se má ale pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale pocit a dojem byl, čeho
1: aby
0: je více.
1: Aby měli ty lidi radost, tak no. To tak

0: Darovka mi tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
1: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho. Já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka. A kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
1: No.
0: Tak to bude pohoda.
1: Jeminko.
0: Prohlídka Prahy.
1: Dva písaři, vzpomínáte?
2: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tady je to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud, zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím, vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční, žlučníková, diabetická, jo. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční, výživná. A mezi ním krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chujde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských Lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Kalamgalasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vyteče svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytesal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti. Takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy. Bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, to je na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudem poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře, tak se mějte, dobře dojďte. Naschledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas i Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno. Teď, v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vás zdravím. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. Aha. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť.
7: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba. Ano. Panu Tau, ano, abychom ano, věděli. Ano. A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
7: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
7: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se
7: souboj.
3: Máme, to se máme, děkujeme.
8: Já jsem vás upozornit, že na, tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to... To je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já vždycky, já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, ne, dokonce poprosti, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám tý dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
7: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svýmu zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka za dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně a ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zalesňování na Vysočině zpomalilo, alež Svoboda by mohl do vesmíru letět příští léto. Irán zastavuje útoky na Izrael. Noc i zítřek bude deštivý se zataženou oblohou, teplotní maxima 24 stupňů. Aktuální zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Stromy na ploše téměř 4660 hektarů loni vysázeli lesníci na Vysočině. Velikost nově osazené plochy se sice meziročně zmenšila o třetinu, přesto jde v porovnání s ostatními regiony o největší nově zalesněné území v Česku. Výsadba stromů na Vysočině činila pětinu celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Mezi nově vysazenými stromy na Vysočině dominují jehličnany, tvoří více než 60% veškeré výsadby a nejčastěji lesníci vybírají smrk. Z listnatých dřevin se na Vysočině loni nejvíce k zalesňování využívaly duby a buky. Část lesa se v regionu obnovuje přirozeně. V roce 2025 les sám regeneroval na více než 1300 hektarech. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Odchov mládě pekary Wagnerova ohlásila jihlavská zoo. Její skupina těchto jihoamerických sudokopytníků se tak rozrostla na 7 členů. Jihlavská zahrada s chovem pekary začala v roce 2014 jako první vůbec v Česku. Z vědeckého hlediska jde navíc o zajímavý druh. Až do roku 1972, kdy přírodovědci objevili živé jedince, byl totiž považován za vyhynulý. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky. Potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
4: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
2: Iránské ozbrojené síly oznámily ukončení vojenských operací proti Izraeli. Teherán nicméně pohrozil ještě drtivějšími útoky, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Informuje o tom agentura Reuters. Vzájemné ostřelování začalo po včerejších raketových útocích. Irán je provedl právě v odvetě za pokračující iránské údery na Libanon. Izrael v noci na dnešek odpověděl útoky na cíle v Iránu. Zasáhl například petrochemický komplex na jihozápadě země. Výbuchy se ozývaly z Teheránu a dalších měst. Sport. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. Počasí. V Jihlavě teď mají 25 stupňů, v Přibyslavi nebo Vatíně 24. Noc bude zatažená a postupně se přidají i přehánky. Teploty ale neklesnou pod 13 stupňů. Úterý očekáváme s velkou oblačností a občasným deštěm. Lokálně se vytvoří i bouřky. Zítřejší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor ve Ždírci nad Doubravou u železničního přejezdu. Nefunguje tam světelná signalizace, tak se nezapomeňte rozhlédnout.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Prostory trochu stísněnější a méně vybavené, ale dostatečné. Tak hodnotí žáci a učitelé ze základní školy Havlíčkova dočasný přesun do budovy bývalého domu dětí a mládeže. Reportáž si poslechněte v našem vysílání už za 15 minut. A za chvíli přidáme také události v kraji Vysočina.
6: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Vysočině jsou bez práce zhruba 4% lidí v produktivním věku. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Ke konci května evidoval 13 690 uchazečů o místo. Je to téměř o 300 méně než v dubnu. Nezaměstnanost na Vysočině tak zůstává 0,8% pod celorepublikovým průměrem. Pokračuje ředitelka krajského úřadu práce Lenka Nováková.
2: V průběhu května ukončilo evidenci 1807 uchazečů, přičemž 82% z nich nastoupilo do zaměstnání.
1: Silnicí mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku řidiči ode dneška kvůli opravě neprojedou. Jde o úsek na hlavním tahu mezi Letčí nad Sázavou a Humpolcem. Téměř 3-kilometrová část trasy bude uzavřená do 28. června. Objízdná trasa pro veškerou dopravu je dlouhá asi 35 kilometrů. Řidiči budou muset uzavřený úsek objet přes Humpolec, Světlou nad Sázavou a následně Ledeč nad Sázavou. Začala oprava základní školy Havlíčkova v Jihlavě. Žáci proto musí docházet do jiných škol a druhý stupeň se učí v bývalém domě dětí a mládeže. Žáci budou mít i delší prázdniny, říká ředitel školy Radim Foyt.
3: Končíme o týden dřív než normální školy, to znamená 19. června my máme ukončení školního roku a začínáme o týden díl, to znamená 7. září.
1: Do Jihlavské školy Havlíčkova se vrátíme v reportáži po skončení zpravodajského přehledu. Železniční přejezd u Pily v Černovicích je dočasně uzavřený. Je jedním ze dvou na trati úzkokolejky, kterým aktuálně neprojedou auta. Druhý je v městském lese u Jindřichova Hradce. Podle majitele společnosti Gepard Express Alberta Fikáčka je černovický přejezd nebezpečný a nevyhovuje předpisům. V neděli zemřela dlouholetá ředitelka Jihlavské oblastní charity Hana Fexová. Bylo jí 48 let. Zprávu o jejím úmrtí na sítích zveřejnil jihlavský magistrát. Hana Fexová pracovala v Jihlavské charitě 15 let. Z toho posledních 7 je vedla. Za svou práci v sociálních službách získala v roce 2024 ocenění města Jihlavy.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin, 12 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, ten v kraji. Žáci základní školy Havlíčkova v Jihlavě budou mít letos delší prázdniny. Kvůli rekonstrukci budovy je nezbytné, aby strávili co nejvíce času mimo ní. Nejde přitom jen o 2 týdny přidané k letním prázdninám. Žáci museli opustit školu už od začátku června. Část teď chodí do jiných jihlavských škol a druhý stupeň se provizorně vzdělává v budově bývalého domu dětí a mládeže v Brněnské ulici.
1: Bývalý dům dětí a mládeže v Jihlavě je po letech opět plný dětí. Nechodí se ale na kroužky, aktuálně se v místnostech běžně učí, protože se do prostor přestěhovala část žáků a učitelů ze základní školy Havlíčkova.
2: Samozřejmě ty prostor jsou jako malý a není to úplně největší místo a prostor celkově. A i pro ty učitele to asi musí být hodně takový jako změna celkové prostředí. I jakoby vybavení třeba těch tříd.
1: Vysvětluje Čačka Adéla, že dočasné prostory sice nejsou ideální na pár měsíců výuky, ale úplně dostačující. Pro učitele není nezvyk, ale jen to omezené vybavení, které zmiňuje. Někteří musí přejíždět i na jiné školy, kde jsou žáci z mladších ročníků.
3: Druhý konec Jihlavy zase není taková velká vzdálenost a jsem tu na kole a v rozhodu pak mám hodinu volno, takže to není problém.
1: Popisuje učitel Jan Kočí, že část hodin má teď v domě dětí a mládeže kousek od Masarykova náměstí a na některé dojíždí na základní školu Kolárova. Podle toho musí zástupkyně ředitele Zdeňka Sochorová tvořit i rozvrhy.
4: Jsou tady učitelé, kteří přebíhají na základní školu Kolárova, protože tam je 3. a 4. ročník a tam máme angličtinu a informatiku. Takže to musíte dělat rozvrhu tak, aby 1 hodinu učili tady a měli hodinu na přesun, takže je to taková skládačka. Každodenní. Jak žáci odjíždí ještě teď na výlety, tak se vám to zase mění, musíte se dívat, který učitel je na výletě, který není a podle toho skládat ten rozvrh.
1: Současně jsou ale červnové výlety teď docela výhoda, protože v menších prostorách domu dětí a mládeže se nepotkává tolik žáků. Jinak ale přesun do dočasných tříd proběhl podle ředitele základní školy Radima Fojta docela hladce.
5: V pátek nám vlastně skončila škola a v sobotu celý den se navážely lavice a židle. Samozřejmě se musel rozmístit do tříd a předtím už 14 dní se pracovalo na výzdobě školy a na označení jednotlivých učeben.
1: V domě dětí a mládeže budou teď žáci do 19. června, následně je čekají o 2 týdny další prázdniny. V provizorních prostorách se pak budou učit i od 7. září a zřejmě také v říjnu. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Centrum pro rodinu Doubravka ve Ždírci nad Doubravou si přichystalo společné setkání pro rodiče s dětmi na závěr sezóny. Nás tam za chvilku vezme regionální stopař Adéla Zachová.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Ždírci nad Doubravou v centru pro rodinu Doubravka si před prázdninami připravili společné setkání pro rodiče i děti. Program tohoto zábavného odpoledne začal už v 16 hodin v hasičském areálu Fire Arena. Co se na akci právě teď děje, to už nám řekne regionální stopař Adéla Zachová. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Už o 4 hodin jsem tady venku v hasičském areálu, tedy od začátku celé akce. A musím říct, že dorazilo necelých 60 dětí s rodiči, převážně s maminkami, a panuje tady taková hezká rodinná atmosféra. No a rodiče na tuhle akci registrovali své děti dopředu a na ně potom na konci čeká odměna. Tu ale, aby mohli děti získat, tak musí nejprve splnit 8 takových disciplín, různě složitých, například hledání pokladu v písku, který potom si ten poklad můžou i nechat, chůzy na chůdách, řešení nejrůznějších hlavolamů nebo tvoření bublin pomocí takového velkého bublifuku, a to musím říct, že teda děti bavilo opravdu nejvíce. No a zároveň si lidé donesli deky, občerstvení, takže tady mají takový piknik, no a k večeru se potom budou opékat i špekáčky.
1: Já myslím, že počasí tomu velmi přeje, vypadá to, že je to opravdu takové fajn, pěkné, zábavné odpoledne. Pojďme ještě ale přiblížit centrum Doubravka, pro koho je určené a čím se zabývá.
2: Centrum pro rodinu Doubravka vzniklo už začátkem roku 2012 a u zrodu stálo několik místních maminek. A centrum slouží hlavně k setkávání, vzdělávání nebo aktivnímu trávení volného času maminek a jejich dětí. A chod centra zajišťují členky klubu maminek v čele s paní Martinou Šindelářovou, což je koordinátorka. No a vlastně všechny věci dělají dobrovolně, zdarma a opravdu ve svém volném čase. No a velkou výhodu pro děti to má takovou, že se seznamují už s ostatními dětmi, poznávají nové kamarády, zapojují se do různých aktivit i různých kolektivů. No a díky tomu mohou mít potom třeba snadnější i vstup do mateřské školy.
1: Jak o tom, Adélo, mluvíš, tak normálně bych tam nejradši teď byla taky. Ale ještě se zeptám, kde by se případní noví návštěvníci mohli dozvědět více informací?
2: Centrum má i svoje webové stránky, Centrum pro rodinu Doubravka, a tam posluchači, pokud by měli zájem, tak naleznou všechny potřebné informace.
1: Právě jsme slyšeli regionálního stopaře Adélu Zachovou, která navštívila Ždírec nad Doubravou. Děkujeme za informace, hezké odpoledne.
2: Děkuji moc, krásný den.
1: A pojďme dál. Jaderný fyzik Vladimír Wagner byl včerejším dopoledním hostem. S Jožou Kolářem se bavili také o tom, zda je jaderná energie bezpečná. Více uslyšíte už za pár minut.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Je 17 hodin 30 minut, k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme se obávat havárie jaderných elektráren Černobyl a Fukushima? To jsou pojmy, které zná si každý. A jak to je s bezpečností? Otázka Joži Koláře, nejaderného fyzika Vladimíra Wagnera.
1: Tady je třeba zdůraznit dvě věci a dva takové velice podstatné rozdíly mezi těmi dvěma haváriemi. Jestliže se podíváme jako na černobylskou havárii, tak vlastně tam byl velice extrémně důležitý ten aspekt toho selhání toho lidského faktoru, kdy vlastně ti operátoři postupovali velice

0: jako v podstatě se dokázalo zabránit nějakým takovým jako extrémním dopadům na lidské životy, což je ten velký rozdíl oproti té černobylské. A zároveň, jak jsem říkal, to byl důsledek té extrémní přírodní katastrofy.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a z jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? To jsou témata další velké radioporadny, kterou vysíláme zítra od 10 do 12 hodin. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Ve studiu opět usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat na vaše dotazy. Bude to Petr Waldman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a Michal Čejka, odborný poradce Centra pasivního domu. A pojďme dál. Betonové bloky nebo závora. 2 přejezdy na tratích Jindřichohradecké úzkokolejky jsou teď neprůjezdné. Auta za nimi na druhou stranu nedostanou se u Černovic ani u Jindřichova Hradce. Proč bylo nutné je uzavřít, tak to se dozvíte už za malou chvíli v reportáži.
2: Den v kraji.

17:36, aktuální čas, ladíte Český rozhlas Vysočina. Víc než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistili, že ne všechna křížení kolejí a cesty

0: je možné upravit tak, aby zaručovala bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela uzavřené.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu u úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady dovolit. Zatím za šéfem.
3: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky. A to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: A za chvíli také přidáme informace o počasí. Zůstaňte s námi.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 17:47 a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám pohodový poslechy nadále a pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Mojmír Martán, kterému přeji dobré pozdní odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na oblohu nad Vysočinou. Jak to v tuto chvíli vypadá? Jsou nějaké změny?
2: Tak velké změny nejsou, je slunečno jen s takovou lehkou oblačností na některých místech a teploměry ukazují 22 až 26 stupňů, takže stále je krásné takové teplé pozdní odpoledne.
0: Takže kdo může, ať si to užívá, protože pak nastanou nějaké změny, k tomu se ještě ale dostaneme, jak to bude vypadat během večera a noci.
2: Tak během večera začne od západu přibývat oblačnost. Ta bude zpočátku taková průsvitná, ale postupně bude houstnout, takže potom noc už bude ve znamení velké oblačnosti. No a k ránu se od západu a jihozápadu začnou přibližovat na Vysočinu na některých místech přehánky. 16 až 13 stupňů budou nejnižší ranní teploty. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo vítr jižních směrů. K ránu potom od západu se rozfouká mírný západní vítr.
0: Jak to bude vypadat potom v průběhu úterý?
2: Čekáme velkou oblačnost, takže bohužel to bude bez slunečního svitu, nebo téměř bez slunečního svitu. Od západu až jeho západu se budou rozšiřovat přehánky nebo občasný déšť, ale dopoledne ty srážky budou ještě slabé. Až v poledních a odpoledních hodinách se mohou lokálně objevovat bouřky a ty přehánky mohou být i takové krátkodobě výdatnější. Večer a v noci potom na středu na mnoha místech budou srážky zase ubývat. Odpolední teploty zítra 20 až 23 stupňů, jihovýchod a východ kraje bude teplejší, tam ještě mohou teploty dosáhnout až k 25 stupňům a foukat bude mírný západní nebo jihozápadní vítr, ten se bude postupně odpoledne měnit na severozápadní, v bouřkách a při přechodu studené fronty přechodně zesílí.
0: Výhledově, co se týče toho deště, jak dlouho se udrží na Vysočině a ty teploty asi budou nižší?
2: Tak deštivá bude středa, budou také nižší teploty, 14 až 10 ráno, 13 až 17 odpoledne. Pršet bude i ve čtvrtek, ale spíše to bude už takové přeháňkové počasí s proměnlivou oblačností. Ranní teploty 10 až 6 odpoledne, 16 až 20 stupňů. Ani ten konec týdne nebude úplně ideální, ale spíše takový proměnlivý, přechodně zaprší. Teploty se budou zvedat jen velice pozvolna.
0: Říká meteorolog Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám tedy za informace o počasí, mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
3: Každý klub

0: Na Českém rozhlasu Vysočina jste poslouchali Den v kraji a události uplynulého dne. Ta další tu budou zase zítra. A teď už můžete otevřít náš web vysočina.rozhlas.cz a napsat svoje přání s písničkou. Po 18. hodině totiž otevřeme dechovky pro Vysočinu, dechovky na vaše přání s mojí maličkostí Lidií Jakubičkovou. Tak už se pochopitelně na vás těším a za chvíli přidáme také ještě aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem a přeji vám dobrý poslechy nadále.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Velkomeziříčské technické služby nahradí 15 let staré svozové auto. Po maturitní IT neškola nabere studenty podle počítačové hry ze Zelené hory. Noc i zítřek bude deštivý se zataženou oblohou, teplotní maxima 24 stupňů. Na řadě jsou zprávy, připravil je Tomáš Kolátor. Jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila pravidla Evropské unie. Vyplývá to ze závěru předběžného vyšetřování Evropské komise. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt.
3: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2020. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Odpadky ve Velkém Meziříčí bude svážet nové auto. Tamní technické služby si jej pořídí za víc než 5 milionů korun. Podle jednatele společnosti Jaroslava Mináře zajistí služby na dalších několik let. Nové auto nahradí starý svozový vůz z roku 2011.
4: Nové vozidla kupujeme v pětiletých cyklech, kdy nám vždycky to nové vozidlo 10 let jezdí na svozu domovního odpadu. A po těch 10 letech je přesuneme na svoz separovaného odpadu a po 15 letech to vozidlo vyřadíme z provozu, protože už náklady na opravu a údržbu toho vozidla jsou větší než náklady na odpisy nového vozidla.
2: Náborová počítačová hra z prostředí Zelené hory je znovu otevřená. Zájemci o moderní technologie se přes ní můžou dostat na takzvanou IT neškolu. Neobvyklé pomaturitní studium funguje ve spolupráci Žďáru nad Sázavou Vysoké školy polytechnické a Kraje Vysočina.
5: IT neškola sídlí ve Žďáře nad Sázavou, je ale možné ji absolvovat i online. Studium trvá maximálně 2 roky a je zaměřené prakticky. Náborová hra je spuštěná do 13. června. Úspěšní řešitelé postoupí na takzvaný bootcamp. Ti nejlepší budou přijati ke studiu na další semestr. Daniel Zach, Český rozhlas. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V mexické Guadalajaře vyzve Jižní Koreu. Hrát se bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70-80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
6: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou přípravných utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
2: A tenistka Kateřina Siniaková zůstala po deblovém titulu z Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále dvouhry poskočil na 17. místo. Nejlepšími Čechy v singlovém žebříčku jsou 12. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová. Počasí. V Humpolci a Novém Rychnově mají 24 stupňů, v Moravských Budějovicích 26. Noc bude zatažená a postupně se přidají i přehánky. Teploty ale neklesnou pod 13 stupňů. Úterý očekáváme s velkou oblačností a občasným deštěm. Lokálně se vytvoří i bouřky. Zítřejší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pokud jedete ze Ždírce nad Doubravou na Horní Studenec, tak opatrně. U železničního přejezdu tam nefunguje světelná signalizace.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je krátce po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina začínají dechovky na vaše přání a vy to své můžete vytočit. Jsem k nám do studia 22 155 49 99. Tak volejte určitě. Ať si tady pěkně tu hodinku zpříjemníme. Máme pondělí 8. června, svátek má Medard a také Pěva, tak přejeme jen to nejlepší. A na úvod jsem pro vás vybrala dneska Podhoranku s písní Má zlatá panenko.
7: Dechovky pro Vysočinu.

0: Tak pojďme tedy k vašim přáním. Já ještě zmíním, že své přání můžete buď poslat SMS-kou ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04, a nebo můžete otevřít náš web vysočina.rozhlas.cz a i přes ten lze poslat své přání sem k nám do studia. Nezapomeňte ale ve formuláři označit Dechovky pro Vysočinu, aby vaše přání v pořádku dorazilo do té správné kolonky právě do našeho vysílání. Tak a ještě jednou číslo do studia 22 155 49 99 a teď už zdravím Jendu z Luk nad Jihlavou. Jendo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím tě, Líduško. Dneska hraju do velkého Mezeričí, velký dechovkářce Mařence Kratochvílový, má narozeniny, přejeme jí všichni hodně štěstí, zdraví, vitality, aby hodně ještě dechovek navštívila s Oldřichem, aby se měli rádi, to jí přeje Marta Jenda z Luka, dechovkáři od Polny až pod Brtnicu. Nebudem to zdržovat, děkuju za od vysílání a měj se hezky, Linku. Ahoj.
0: Také Jeničku naslyšenou, budu se těšit příště samozřejmě. Přejeme všechno nejlepší a teď už hraje Přerovanku Vysočinka.

0: pojďme na další písničku, kterou vybrala také posluchačka Hanka z Horních Bohušic. I vám přeji dobrý pondělní podvečer.
1: Dobrý podvečer, děkuji, že jste mě vzala do vysílání a chtěla bych vás poprosit o písničku pro Jiřího Hlaváčka ze Světlí nad Sázavou, který dneska má 2 sedmičky vedle sebe. Tak mu chceme popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby měl pořád stále takovou dobrou náladu, jakou má. A tomu přeje Hana a sestřenka Jarka. A děkuju vám moc krát za zahrání.
0: Nemáte vůbec zač. I vám přeji dobrý poslech, Hanko. Mějte se krásně a budu se těšit zase naslyšenou příště.
1: Děkuju pěkně.
0: A teď už je tady pro vás Veselka, když odchází mládí.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina hrajeme dechovky na vaše přání a teď už zvolili písničku také hasiči z Kališťa. Tak a komu ji pošleme? Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dnes oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Tomáš Prokůpek. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Vysočanku a její polku Vztahy sousedské a vám velice děkujeme.
0: Není vůbec zač, já děkuji za zavolání, mějte se krásně, přejeme také všechno nejlepší a Vysočanka už vám hraje.

0: Sinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Sinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, 2 vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Tak, ale já bych teď, milé, ráda vyplnila tento vzkaz. Je tedy jasný, krátký a výstižný. Dobrý den, zahrajte jakoukoliv písničku mé ženě Jarunce k 55. výročí našeho sňatku. Manžel Božík. Tak jo, zahrajeme určitě a přejeme vám hlavně hodně zdraví, pohody, lásky, štěstí a spoustu krásných a dalších spokojených let. A vybrala jsem pro vás Dambořanku s písní Až mi svůj prstýnek dáš.

0: 18 hodin 28 minut 8. června. No to je docela pěkné a na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání. Honzovi z Brna. Tak Honzo, dobrý podvečer i tobě. Povídej, co jsi vybral a komu to zahrajeme?
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem mou oblíbenou písničku s Šohajkou, jmenuje se Láska přišla k nám a bude pro tebe ta písnička a pro všechny, co se podíleli na včerejším koncertu Vysočinky v Nové Vsi u Batelova. Bylo to super, byla to velká paráda, moc jsem si to užil. No a pro ty moje kamarády, tu celou velkou partu, od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lubošovi do Sedlejova, Verče do Pelhřimova a všude tam, kde ti moji kamarádi dechovkovi jsou.
0: Já ti moc také děkuji za zahrání, Honzo, a napodobně. Také dobrý poslech přeji a ať to v práci rychle utíká.
1: Děkuji ti, Duduško, naslyšenou, neviděnou, ahoj.
0: Naslyšenou, Šohajka je tady.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, rádio vašeho kraje, plním další přání také panu Jiřímu Zoupolce, se kterým jsme si tady krásně povídali, jak sedí venku, pěkně se opaluje, ještě se zbytkem sluníčka tak, poslouchá tak. Dechovky pro Vysočinu, s ním i kočička nebo kocourek, je to tak?
1: Kočička. Takže zdravím všechny posluchače. A dneska mám takovou milou povinnost, protože Josef Vaňha má dneska narozeniny, emeritní předseda JZD Želi, můj syn Jirka Zištoků má taky narozeniny a můj vnuk Zumpolce taky má narozeniny. Protože všichni máme něco společného s tím zemědělstvím, ty moji mladí moc ne, ale můj táta, všichni jsme měli doma pole, museli jsme makat odmala, takže jim přeju hlavně zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání tomu nejmladšímu, ať zvládá to dobře ve škole a dělá rodičům jenom radost. Moc krát vám děkuju a když zahraje do toho, já jsem ten sedláček český, tak to bude úplně nejlepší. Moc krát vám děkuji a někdy zase naslyšenou.
0: Já se budu těšit taky, též přeji všechno jen to nejlepší a vám taky, pane Jiří, hodně zdraví, ať se vám daří a mějte hezký poslechy nadále a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Tady už jsou voraři.

Na Českém rozhlasu Vysočina plním také další vaší písemnost. Dobrý den, prosím o písničku Na přání, pověs mi kukačko. Pro moji přítelkyni Danu Černou, která dnes 8. června slaví krásné půlkulaté narozeniny. A tady je vzkaz. Miláčku, vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti ze všeho, co máš ráda, životní pohodu a mnoho krásných dalších roků a kroků ve tvém životě. To vše ti přeje tvůj Pavel a všichni, kteří tě mají rádi a že jich je mnoho, a to určitě víš. A ještě mám na srdci jednu velkou gratulaci k životnímu jubilejnímu výročí, tedy narozeninám pro Marušku Štěpánkovou z Jackova u Moravských Budějovic, která také dnes 8. června slaví 70 roků svého šťastného života, protože v tomto roce také slavila 50 let společného života, tak tedy gratulujeme. A tady je ještě také přání: Maruško, hodně zdraví a štěstí do dalších let, to ti přeje Pavel a Dana. Moc děkuji a přeji oběma oslavencům krásný den a všem lidem dobré vůle a hlavně vašemu rádiu za písničku S pozdravem Pavel. Tak to je velmi milé, příjemné a pěkné přání, které k nám dorazilo do studia a já ho také velice ráda splním. Písnička už je na cestě a hraje Jihočeská Vlachovka.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: Tak a pojďme plnit další hudební přání na přání Jirky ze Zdislavic. Tak, Jirko, vítejte, povídejte.
3: Jo, děkuju, Lidie. Tak jsem rád, že jsem se dovolal. Ježišmarja, ten kamarád, já jsem mu říkal, jo, včera s tím tý okroulice, že určitě budám zahrát. Takže to je nějaký Zenda Pečenka z Měvkovic a slaví 80 roků. Tak Zendo, přejeme ti všechno nejlepší, pohodu, zdravíčko, ať se ti daří. A posílají ti ty kamarádi, jo, co se scházíme ve skále. A já jim dám zrovna zahrát, protože mám toho moc teďka, dávali mi zahrát. Takže posílám to Jardovi do Vyskytný, Baškovi do Želiva posílám, Jirkovi Veselýmu, Dobrodu, Pepovi do Slavníče, Majce a Standovi do Skály a ještě to pošlu Paškovi a Honzovi, Peskačovým, Chotěboř, nebo Příjemky, tam někam tak, abych taky splnil, jo, to, co oni mi dávali zahrát. No, lidi, samozřejmě, to je pro vás písnička, jo, a už se to dám tomu klukovi, hlavně, no, nějakou hezkou písničku, tý 80.
2: Já samozřejmě se k vaší gratulaci také přidávám, přeji hodně, hodně pevné zdraví, tedy, k té 80. Ať se daří a hezký poslech, samozřejmě. A i vám, Jirko. Ať se daří.
3: Děkuji.
2: Mějte se pěkně. Naslyšenou. A tady už je Česká švitorka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dneska zase plním přání a krásně hrajeme a pojďme ještě hrát s Pepou z Batelova, teď to tady rozjedeme. Tak, komu budeme hrát? Pepo, dobrý podvečer.
1: Dobrý, děkuju, ahoj. Já dneska dám hlavně zahrát Láďovi Drápalovi, který se dneska narodil, ale jako před 78 lety, jo? Mm-hmm. Tak mu dáme zahrát Přírodu od batelovské muziky a přidám k tomu Bohouše Pízu, Slávka Nováka z Dolní Cerekve, Jardu z Dači samozřejmě a Mírka a Věru Jirsové z Batelova. A byl jsem včera v Nové Vsi, tak já samozřejmě nádhera. Jo, takže dáme si Přírodu a zas někdy na své.
0: Já se budu těšit taky a Tomáš Vodráška určitě bude rád, když to slyšel a teď už tedy hrajeme. Batelovská muzika je tady.

Mám tady také došlý vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Sokolíci pro mě, dva kolegy, pana Kosáka a pana Lupena do Agro Posázaví, a tímto v práci rychle utíká. Děkuji, Marťas. Tak to je také váš vzkaz. Já už tady mám Sokolský den připravený, tak ať to utíká, a vybrala jsem původně hudbu Sokola, městskou hudbu Františka Kmocha. Tak hezký poslech.

ještě pošlu jednu písničku také do Bystřice nad Pernštejnem. Hrát budeme pro potěšení a radost Věře a Tomášovi Fialovým, Pavoukovi a všem kamarádům i známým a všem, kterým nikdo nedá zahrát. Bude hrát Moravanka, Červený tulipán. A já se budu těšit zase někdy příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zalesňování na Vysočině zpomalilo. Zemřela ředitelka jihlavské charity Hana Fexová. Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. Noc i zítřek bude deštivý se zataženou oblohou, teplotní maxima 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Stromy na ploše téměř 4660 hektarů loni vysázeli lesníci na Vysočině. Velikost nově osázené plochy se sice meziročně zmenšila o třetinu, přesto jde v porovnání s ostatními regiony o největší nově zalesněné území v Česku. Výsadba stromů na Vysočině činila pětinu celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Mezi nově vysazenými stromy na Vysočině dominují jehličnany. Tvoří více než 60% veškeré výsadby a nejčastěji lesníci vybírají smrk. Z listnatých dřevin se na Vysočině loni nejvíce k zalesňování využívaly duby a buky. Část lesa se v regionu obnovuje přirozeně. V roce 2025 les sám regeneroval na více než 1300 hektarech. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V neděli zemřela dlouholetá ředitelka jihlavské oblastní charity Hana Fexová. Bylo jí 48 let, zprávu o jejím úmrtí na sítích zveřejnil jihlavský magistrát. Hana Fexová pracovala v jihlavské charitě 15 let, z toho posledních 7 je vedla. Za svou práci v sociálních službách získala v roce 2024 ocenění města Jihlavy. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. A maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Sport. Čeští hokejisté nakonec odehrají příští rok základní skupinu mistrovství světa v Düsseldorfu. Původně to mělo být v Mannheimu, ale Mezinárodní hokejová federace po dohodě s německými organizátory města prohodila. Na soupeřích se nic nezměnilo. Češi narazí na Kanadu, Spojené státy, Slovensko, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko. Počasí. Nejprve aktuální teploty, v Havlíčkově Brodě je teď 25 stupňů, v Hubenově 23 a Dukovany hlásí 26. Noc bude zatažená a postupně se přidají i přehánky. Teploty ale neklesnou pod 13 stupňů. Úterý očekáváme s velkou oblačností a občasným deštěm. Lokálně se vytvoří i bouřky. Zítřejší teploty dosáhnou na 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne, sis. Řekl jsi si.
2: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
2: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. V východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava-Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adela ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajstlová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky. Ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky. A to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu.
1: Ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte, dědečku. Babočka je nerá, dědečku.
4: Admirál, děvenko, admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naiveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako, jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni. Vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě zatím, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teďkon trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je ten, je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený květ už sama vynula, takový štědo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět. No,
2: právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: se
2: jako, všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se máte stojí, pravdu,
2: nebo
1: ano.
2: Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů. A Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli poškolit do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm-hmm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty...
1: Porty.
2: Když se to vždycky uspívalo, umluvil. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v městských divadle v pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy

0: Jsem takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
0: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě,
1: ano,
0: protože
1: ano, Polaví,
0: mě přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata, vůbec. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, no prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
0: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
0: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
0: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma, pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta, a takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky a potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
0: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže
1: tady
0: my
1: mám
0: se
1: taky
0: sestrou, my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
0: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3 stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoci, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
0: Ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
0: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada.

0: A to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, to je nádherná rada opravdu.
1: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
0: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
1: Děkuji a děkuji za rozhovor. Moc jsem si to užila.
0: Děkuji.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravu nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína, a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně budějická formace Weekend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skeks.

Highway 40 Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rytíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jehož kolébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Národní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda, Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já, škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také hercím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc? Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostěme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
0: Ne, to bych...
1: To bych si ani nepřál,
0: teda pěkně. Prosím.
1: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. No, těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
2: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
2: To je pravda. To je pravda.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... jak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
0: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
2: Já si teď nespomenu na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
1: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
0: Františku, pak to musíš připomenout, no, musíš to.
2: Ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknař příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo, zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je... jaksi milenecký vztah ve stanici svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný a teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to někdo. Je to hrozný.
0: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
6: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z Papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
6: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
2: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
6: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
2: To je vlastně pravda,
6: nám
2: protože
6: kolegové z techniky vyvedli.
2: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo, že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
6: Zas vstoupí do té iluze.
2: Ano, do té lži.
0: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení. A myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten, jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala na

přitiskne na ní své rty a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní Drenal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní Drenal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián, stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní Drenal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní Drenal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní Drenal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla. A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní Drenal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebra.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
2: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
2: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé umění.
2: Ta barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
6: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal, pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
7: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
6: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
7: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
6: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
7: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
6: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
7: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
8: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil, a nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
7: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu, sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
8: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
7: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
8: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
7: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
10: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
10: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
6: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
7: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu. Bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Jste se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba. A já si vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou. Aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo, no neděje se to asi říkám, často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no. No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to vy jste šťastný člověk.
0: tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no, ty mladí, ty mají, ty žijí úplně jinak. A
0: tak, jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě,
0: a do toho se my starší, tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale je to normální posloupnost. Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne, vlastně, přesně jo. Tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo. Jo, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku. No, ale pak jsem se dal na kamionářství. 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý. Takže dneska já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No, to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený, člověk, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet. Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a jo, určitě jasný. To není relax, samozřejmě to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem to myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo? A kluci kamenářský, ty to znají. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat.
0: Mhm.
1: No, protože jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mhm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře.
1: No, ježišmarja.
0: Tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám má jít studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No helejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko, no. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to dám rád, no. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Považal man Honka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu, kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan štete k řezníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako, když jdu tady Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velký balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby,
0: no to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně a já je sleduju a mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mi taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík od
0: jo.
1: toho, co jsem tam to krmení dnesla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: 3-4 metry hloubka, jako ta stráň k tomu rybníku, tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala i s tím mojím rybníku.
0: Tak to tak teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře,
0: řeknu.
1: To jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk je tak, tak taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem měla teda obočí rozbitý. A
0: jsem
1: o ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já
0: jo.
1: jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří. A je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měl. Šla jsem úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, odsprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Strašně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany, a tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to, takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte,
1: určitě.
0: Jdete pozorovat živé tvory i to zelený, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše.
1: Potom večer dobře začíná spát, protože mm-hmm. to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak jsi to zvládla.
0: Ano, ano, jak, ano, ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka. Děkuju. A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc pěkně.
0: Taky. Krásný večer, děkuju, hezkou noc.
1: A nashledanou. Dobrou
0: noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju i Nady. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli, se to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě zrovinka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára, kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, tu spotřebu prostě vyprou mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: Je to malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Napodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: Zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se?
1: Zase se mi to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s ním měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to jde, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád, třeba když někam jedeme, já si kolikrát vybírám,

0: nelíbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám. Jako, jo?
1: No to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat. No.
0: Mám taky rád na rozhledně, když někde vlezem na rozhledně, jo.
1: Ano.
0: A teď pohled do té dálky, prostě, jak si vždycky říkám, jak ta naša země krásná, jo. Tak jsou toto, no, nebo když se mě daří práci, jo, tak to taky má člověk jinou náladu, jo. Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže to mě nabíjí všechno. Jako,
1: no
0: jo?
1: Věřím, ano.
0: Sice tam tomu člověku tratí spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
1: Ano.
0: No. A jíst za autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
1: Ano.
0: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
1: Taky provezete.
0: No a pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě, já mám rád společnost, jako jo, to, některým lidem to vadí a že nemají rádi, maďáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
1: Jasně.
0: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
1: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak. No.
0: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to... A když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho...
1: Jo.
0: To dokážu usnout všude, jo.
1: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, no, který chybí a tak.
0: No, a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny.
1: No jo.
0: No, pak bych to... Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
1: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
0: Ano, taky děkuju, že jste mě v západě, Jiduško.
1: Dobrou noc, se budu těšit. Zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já s kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to už je jenom takový rituál. No.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem s vámi čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem s vámi čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když, víte co, jo, když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo, v práci, doma, tohleto.
0: Ano.
1: A já, když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, já ne, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafe si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte. A já říkám, že vždycky si jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě ji zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano, jo, ano, ano, rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se. No a přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo?
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle ji nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle ji nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, jo, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, když jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: A kde se vám líbí, tak tam si zastavíte, ano. A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen.
0: Možná se nám nějaký rybář ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no, jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju. Užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas, ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy, jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila svět a všechno tak jako nás učil, brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka, lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází z, jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rajon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě a máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, a i nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo? Protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no,
1: utekl.
0: No, to se může stát asi, že takhle tak pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si v oběd. No. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka, to tak cítím, a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, uh-huh. a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Uh-huh. Jo, ale ona se tak strašně, jako taky s tou přírodou, uh-huh. vozenček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak, to je krása.
1: ...zbojňuju. Mm-hmm. Fakt, muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Úplně nádhera. A takovej prostě, když jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořady programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici.
0: Zpátky z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece
1: určitě,
0: jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik,
0: no.
1: Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: Kde jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru,
0: mm-hmm.
1: Tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, to bych nesoustí zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, jak jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country,
0: mm-hmm.
1: Takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to, jako, to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou celou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského seria.
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na potlachu tramského seria Zlomená Podkova. Mělo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel se vrátit do lázní, takže já jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů,
0: uh-huh.
1: Tam krásná rozhledna.
0: Uh-huh.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděd. Jak jsem byl v té Karlově stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy. Potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do Vědec s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: Takže to byl takový průlet
0: mým
1: světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i přijde do každému, ať to každý pozná. Protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: Chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné.
1: V správný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to, nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Krásně. Taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rosenkrantzovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let. Mm-hmm. Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu, ano, a život v přírodě a tak. To je
1: tak.
0: Takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Měla paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje kousek taky od vás, to je pravda.
1: No, samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a
0: mm-hmm.
1: to mě naplňuje.
0: To je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal,
0: no.
1: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mít určitě. To bude mít určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince. Ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlapneláme. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: Tak proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáří, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly. Já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře. No,
1: když se mi podaří.
0: Když se podaří, když se nepodaří, tak se usne později. Ano, přesně tak.
1: No, jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relaxuje.
0: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším, nedej se. To slyším, tak jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli byl dechovkový festival a my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti.
0: Ano.
1: Na hřišti, na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že
1: festival.
0: Že to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Vám.

0: to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
1: Jo.
0: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská. Prosím?
1: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
0: Brno má krásné okolí.
1: No to věřím.
0: Krásné okolí. Kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
1: jo.
0: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
1: Rozumím.
0: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
1: radši sám.
0: Se tohlám to přírodo,
1: ano.
0: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, taky obývám stromy.
1: Jo.
0: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
1: No je.
0: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju se nějak rozhodnout.
1: Promyslet si to.
0: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
1: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
0: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanělý úplně.
1: Jo.
0: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
1: Ano.
0: Tak to se ale, jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
1: Rozumím.
0: Takže nějak tak.
1: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to děkuji. Počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?

0: i vám a vše dobré zdraví.
1: Taky nápodobně.
0: A dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: A nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No, a na toto téma, o kterým se dneska povídáme, víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: To tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznívo, já vím. Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu. A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to ano. Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle. Já jsem si prostě sedl do toho kostela a nechal jsem působit na sebe jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Tak, klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě a pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no, jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No, to je jedno, prostě v kostelích, no.
1: No, to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle. Ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli sklidnit.
1: Ať se sednou do kostela na půl hodiny. A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pámbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel. A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Mě to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme
1: dobrou.
0: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ, nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě tak bude život. Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. A říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na...
3: Na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste... To jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. No a tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do Dolů nebo do Hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby. Pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Ano.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dikobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Hezky, no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc zdumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal jsem jich hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka, druhý, říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín.
3: Tak vzniknul jméno. Kefalín, no.
2: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! Už jsme tady!
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
2: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
2: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
2: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole. Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
3: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
5: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
5: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
5: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
5: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
5: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
5: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
5: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
5: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
5: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
5: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
5: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
5: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
5: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
5: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
5: Ten by jí mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
5: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
5: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
5: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
5: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás týskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen.

Kočka žen a vedešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp, tak si to říkal od hrncí

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince Dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela.

Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. Ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.